až se nočním chladem chvěl, ať se na nucenský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo, ahoj.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tiefstrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točer, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job.

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Riti Pavone z roku 1964 Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový single Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Once See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
3: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
2: Ano, to je
3: krásné odpoledne.
2: Když děláme docházku, ale je to tak.
3: Ano.
2: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
3: Ano, humor. Jo. Ježíši Kriste, to zavazuje.
2: Jo.
3: Nejlepší je bezprostřední humor.
2: Bezprostřední humor.
3: Ano.
2: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
3: Ano.
0: Humoriáda.

0: kýblu, kýblu, kýblu.
1: Jo, kýblu, tak moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl.
0: Ano, ano.
1: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
0: Co pak o to, ale momentálně jak si nemám na karty čas, prosím vás, kýbl, kýbl.
1: Kefirky, monoklobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovoly, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukr, kukrku.
0: Počkejte, co to je, kukr, kukrku?
1: To je divadelní kukátko na řemínku.
0: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
1: No, no, no, no, no, no, no. Nadávky. Nadávky, vys reklamační oddělení.
0: Tak pod v, jako větší nádoby.
1: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
0: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
1: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
0: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
1: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
0: Vědra.
1: Ah, vědra bez ucha, vědra s uchem.
0: Ano, vědra s uchem.
1: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
0: Jaký je v tom rozdíl?
1: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
0: No tak pánský, prosím, které je to patro?
1: Sedmý patro, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
0: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
1: K službám, prosím. A kdo jako?
0: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
1: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
0: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
1: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
0: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
1: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
0: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
1: To nemuselo být.
0: Ale, muselo.
1: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
0: No tak.
1: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
0: No tak radši nějaké větší, ano.
1: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
0: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
1: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
0: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
1: Ale co pak?
0: Ono totiž u nás v bytě hoří.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
4: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
3: takové ty
4: jo,
3: menší, to byl... typické.
4: Ano, Marečku, podejte mi pero, nebo jo, Hujer.
3: Už je čas,
4: jo, Hujerovi, už je čas.
3: Ne, vážně,
4: ale on zahrádky. Byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem moc jeho inscenacích a vím, že...
3: On teda režíroval.
4: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře seděl.
3: To je legendární představení.
4: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o 5 kroků, jako Hujer už je čas, o 5 kroků napřed.
3: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
4: nebo... O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
3: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
4: No ne právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne. Ne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
3: Kdy se jako zasmát.
4: Ano,

0: pravdu. No.
1: Smějte se, paní, smějte se.
0: Ano, tady, jako, nebo, a tak, nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
2: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
0: Tak na tou reprízu asi.
2: No, jako, nemyslím jako nějaké další, jako
0: ne. No, ne, ale tak, jako on chodíval, ale ne, jako to byli některý, jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
2: A to jste jako obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
0: ano, nebo jsme to měli na vrátnici.
2: Na vrátnici.
0: Aby jsme se na to mohli připravit.
2: Paní Macháčková, máte tady od pana Krejči
0: vzkaz? Ano, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
2: Jo. A co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
0: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
2: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. Právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: A chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme
1: za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Humoriádice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano.
5: Koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir, monsieur.
6: To je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: Angličan,
6: no, nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
6: A je, znám. No. Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, sera, jich. Tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu servu signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
6: No ja, kistihnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znovu se i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jož. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak se přijatej.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Je, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako,
5: jo,
6: jako co vyšacuju,
5: jo,
6: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
6: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahračka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že no, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na Damu jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by, tak
1: jasně,
2: ty.
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, po 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak nebyli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotovej, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, pak tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty připy, to mají to, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pan, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurá vám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Za začínali spolu, Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: ne, tak
0: nebo
2: asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne,
0: impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo?
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo? No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo na jevišti?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne, tak to je, ano.
0: Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano, přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humory jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře,
3: ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: mějte se krásně.
1: Daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo to mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umřel?
8: No on asi ne.
9: Takže proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný.
8: No.
9: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě.
9: No.
8: Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam nejde umře nějaký můj známý a vy si tady trepíte jen tak a,
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý člověče.
8: A co
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám.
8: No.
9: Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Tak bych se tak měl vyjadřovat.
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: No, neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude komplit.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletl jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože sleduju. Protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No, dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. Čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňouka je, žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici no. S konvema a rozdává mléko.
8: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane?
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak do nás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako... No,
1: já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no, nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo, auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: 80. let a pořád
3: to byl stejný autopark.
1: Pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
3: Ale
1: souhlasím.
3: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka vřeteč, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil.
6: Ano.
7: Do člověka.
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá. Co to jíte, člověče? Počkejte. Co je vám? Sedněte si.
9: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
8: No?
9: Lékař! Doktor! Rychle, je tady lékař někde! Doktor!
7: Doktor Říha!
9: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl!
7: Co se stalo?
9: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
9: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk,
9: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
9: No on neví. Pane doktore!
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
9: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
9: No to já zase
7: no,
9: nevím.
7: Tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
9: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
9: aha. Pane doktore!
7: Doktor Říha, prosím
9: ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
9: Já nevím, zase já, pane
7: doktore. Tak se zeptejte, každá minuta je hoďte, vám zobák na roce.
9: Nezvěďte na mě. Čuče, asi nenechám nadávat o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapse.
9: No, kapse. Tak, pane doktore.
7: Doktor, já prosím.
9: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
9: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
9: No, celasko.
10: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
9: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co řvete, vy bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
9: Já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
9: Vitamin C bych mu dal, celaskon bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
9: Vitamin C,
7: co?
9: Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
9: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do ksoví.
9: Jo, to už potřebuji další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vícela skole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z vám.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Tak si dejte celasko, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Starobní důchod v plzeňském kraji byl loni 21 000 korun, meziročně o 2% víc. Plzeň upravila osvětlení parkovacího domu Atom. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Itálii 3-1. Čekejte oblačno, lokální přehánky, k večeru bude až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Výše plného starobního důchodu v plzeňském kraji dosáhla ke konci loňského roku výše 21 038 korun, meziročně o 2% víc. Šlo o čtvrtý nejvyšší starobní důchod po Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Pobíralo ho 130 800 lidí, meziročně o 9% méně. V regionu žije na 1000 obyvatel třetí nejnižší počet starobních důchodců. Příjemců s invaliditou druhého stupně je naopak nejvíce ze všech krajů. Uvedl to Český statistický úřad v Plzni. V regionu žilo na konci roku 614 683 lidí, meziročně o 43 víc. Plzeň otestovala upravené osvětlení budovaného parkovacího domu Atom v Plzni na Lochotině. Cílem bylo zajistit, aby co nejméně rušilo lidi v okolních obydlených domech. Podle náměstka primátora Aleše Tolara ze STAN mají světla nově jinou barvu.
2: Nově má tedy to světlo taky přirozený žlutý tón jako měsíční svit, ale osvětlenost prostor se tím snížila o zhruba 50%. Nicméně i tak je splněna ta norma pro osvětlení parkovacích domů. Takže takto už bude to osvětlení nastaveno trvalé a snad by to mělo všem vyhovovat.
1: 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení anebo vznik návykového chování. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
1: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo Ministerstvo školství školám v únoru. Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer na pražské letiště Václava Havla. Muže teď zdravotníci převezou ve speciálním izolačním boxu do nemocnice na Bulovce. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly v Ugandě, ale léčil nakažené. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer. Nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil plzeňský rodák Dominik Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
4: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně. A samozřejmě ty týmy, které hrajou do té úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
1: V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovensko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy udolali Německo 4-3 po nájezdech. Fotbalisté Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast předkola Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Účast Karviné v evropských pohárech ale není jistá. Slezský klub je součástí rozsáhlé korupční kauzy. Účast Karviné v pohárech může zakázat UEFA. Počasí. Dnes bude převažovat oblačno s lokálními přeháňkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 17. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Horšovském Týně na Domažlicku počítejte s uzavírkou v ulici Suchanova. Stavební práce tam potrvají do konce června a objízdná trasa je stanovena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v podání Štěpánky Zíkové skončily 5 minut po 5. hodině. Dneska je čtvrtek s datem 21. května a za chvilku už otevíráme další téma. Velitelství SS a německá kriminální policie v protektorátu Čechy a Morava organizovali i prostituci. Kvůli tomu také zřizovali nevěstince pro německé vojáky. Za okamžik vám to objasníme v reportáži z Pražských Vinohrad, kde první takový nevěstinec vznikl. Tak si počkejte na veškeré detaily.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co je to panika?
1: Panika je, když je třeba nějaká válka a někdo panikaří, že nechce, aby umřel.
2: Panika je to, že lidi se leknou a utíkají.
3: Třeba

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude převažovat oblačno s lokálními přehánkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty je mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 17 stupňů, povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. No a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 5 hodin a 22 minut. Nacisté zřizovali za druhé světové války v protektorátu Čechy a Morava nevěstince pro německé vojáky. Cílem bylo zabránit šíření pohlavních nemocí, ale také důsledně kontrolovat každou část života, včetně té sexuální. Režim zároveň pečlivě hlídal, aby němečtí vojáci nepřicházeli do intimního kontaktu s takzvaně rasově nevhodnými ženami. I prostitutky proto podléhaly přísnému výběru a evidenci.
1: První nevěstinec v protektorátu pro německé vojáky vznikl na tomto místě na křižovatce dnešních ulic Americká a Záhřebská na Pražských Vinohradech, který se tenkrát jmenoval Orel. Je to čtyřpatrový činžák a na pokyn SS ho zřídila německá kriminální policie.
2: Impuls pro zřízení německých nevěstinců v protektorátu přišel hned po okupaci, kdy se záhy projevilo, že mezi německými vojáky propukla nákaza pohlavními nemocemi.
1: Historička z Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Plachá připomíná, že velitelství SS hledalo řešení, které by vyhovovalo jak po stránce zdravotní, tak po té ideologické.
2: To znamená, že nemělo docházet z pohledu nacistů k mísení ras. Pro židovské prostitutky vůbec nebylo možné, tedy aby navazovali kontakty s německými vojáky.
1: Němci si podle historičky dávali záležet na důsledné regulaci a evidenci všech oblastí života, tedy i té sexuální.
2: Provoz byl regulován, dalo by se říct, od momentu, kdy ten voják do nevěstince vstoupil.
1: Prvními zaměstnankyněmi hotelu Orel na Vinohradech bylo 25 německých žen.
2: Každá ta prostitutka dostala takzvanou kontrolní knížku, kde byly zapsány veškeré údaje osobní, byla tam její fotografie, byly tam otisky jejího prstu.
1: Ženy v nacistickém režimu měli podle Pavly Plaché podřadnou roli. To vycházelo z nacistické ideologie.
2: Má se především starat o rodinu, vytvářet mužovi zázemí a v jiných oblastech života pro ní není místo.
1: V hlášení německé kriminální policie z roku 1941 se uvádí, že v Praze provozuje prostituci zhruba 5000 žen. Údaj ale nezahrnuje prostituci nelegální, která bujela také, ale kvůli represím byla výrazně riskantnější. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Maximální ceny paliv dnes znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. V Plzni na Valše se dnes dopoledne uskuteční slavnostní poklepání základního kamene stavby nové mateřské školy. Kruhová budova nabídne zázemí pro 72 dětí. Stavba vyjde na zhruba 95 milionů korun, více ve zprávách za půl hodiny. Divoká prasata ničí zámecký park na Kozlu nedaleko Plzně. Černá zvěř dokáže do areálu proniknout navzdory oplocení. Správci zámku už požádali krajský úřad o mimořádný odstřel a čekají na vyjádření. Prohlídky studií i muzea nabídne i letos Český rozhlas Plzeň během Národního festivalu muzejních nocí. První prohlídka začne zítra v budově rozhlasu na náměstí Míru v 17 hodin. Budou celkem 4 a po každé návštěvníky provede někdo jiný. Prohlídky si je možné dopředu rezervovat v recepci Českého rozhlasu Plzeň. Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná dnes a součástí je o víkendu sjezd sudeckých Němců. Část lidí i politiků tuto akci, která se koná poprvé v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o usmíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Fotbalisté plzeňského Petřína zdolali ve třetí lize Bčko pražské Dukly 1-0 a tři kola před koncem soutěže si udrželi naději na záchranu. A dnešní počasí bude převažovat oblačno, lokální přehánky, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti na skoro jasno. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech ulici Korálkova Nuderova Palackého počítejte s dopravním omezením a uzavírkami z důvodu výměny vodovodního a kanalizačního řadu, a to až do poloviny listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 5 hodin, skoro 33 minut a Roman Stupka naznačuje, o čem bude jeho dnešní slovíčkaření.
4: Když rodiče přijeli, maminku děti okamžitě s velkým křikem obklopili, aby ji přivítali. Opodál stál tatínek, který smutně prohlásil: a já jsem vosk?
3: Proč je zrovna vosk vnímán jako tak bezvýznamný? Poslechněte si to za chvilku.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Já jsem vosk. Když rodiče přijeli, maminku děti okamžitě s velkým křikem obklopili, aby ji přivítali. Opodál stál tatínek, který smutně prohlásil: a já jsem vosk? Vypůjčil jsem si tuhle větu z literatury, abych demonstroval, v jakém významu se tohle slovní spojení používá. A to k označení něčeho přehlíženého, bezvýznamného. Ale proč zrovna vosk? Vždyť to je veskrze užitečná surovina. Zase existuje několik teorií, já jsem vybral dvě, které jsou podle mě nejpravděpodobnější. První se týká světla. Jak známo, dříve se svítilo výhradně voskovými svíčkami. Pak ovšem nastoupily petrolejové lampy, potažmo elektřina, a voskovice jako zdroj světla upadly do bezvýznamnosti. A další logické vysvětlení nabízí úvahu o tom, že vosk je při výrobě medu jen druhotným produktem a tak se uloží nebo prostě odloží.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: I dneska se v Plzeňském kraji koná řada kulturních akcí, s některými z nich vás se seznámíme ještě do 6. hodiny, tak si počkejte na dnešní tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude převažovat oblačnost s lokálními přeháňkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty je mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia, povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. No a biometeorologická zátěž, ta je dneska na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: hodin a skoro 48 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Jekátela v Plzni uvádí na nové scéně baletní představení Malý princ, choreografie Jiřího Pokorného a v režii Martina Otavy začíná v 11 hodin. Ve Velkém divadle v 19 hodin začíná činoherní představení Emily Brontejové Na větrné hůrce. Autorka zemřela krátce po vydání svého jediného románu, který podepsala mužským pseudonymem. Dílo se stalo jedním z nejvýznamnějších děl anglické literatury. Na setkání před premiérou můžete přijít v 18 hodin do foaje Malé scény. Na neformální akci souboru muzikálu si popovídáte s tvůrci a protagonisty nové inscenace Obejmout vlny. Na plzeňské scéně Moving Station pokračuje mezinárodní divadelní festival Nastevřeno. Program začíná v 18 hodin. Pokračuje taky festival ZUŠ Open ve výstavní síni Masné krámy v Plzni. Začíná v 17 hodin koncert základních uměleckých škol Jižního Plzeňska. V Tachově začíná v 18 hodin v základní umělecké škole absolventský koncert žáků hudebního oddělení. Na představení pro děti můžete zavítat do zastávky Plzeň. Brněnský soubor Mikroteatro vás zavede na místa, kde se moře setkává s oblohou. Plavba po místech známých i neznámých začíná v 15 hodin a 30 minut. Nová výstava Koně a křídla a motýly je otevřená v budově městského úřadu v Černošíně. Vystavovatelkou je Helena Nuhlíčková z Kladrub a uvidíte její nejoblíbenější fotografie. Otevřeno je v provozní době úřadu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Plzně na Valše postaví novou mateřskou školu pro více než 70 dětí. Na železniční trati mezi Chrástem a Radnicemi je výluka, veřejnou dopravu zajišťují autobusy. Ovocná úroda bude nejspíš oproti pětiletému průměru o polovinu nižší. Zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky teploty do 22 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Plzně na Valše dnes zahájí stavbu nové mateřské školy. Jednoplodnažní dřevostavba se třemi třídami pro 72 dětí bude mít vlastní zázemí, kuchyni a zelenou střechu. Pokračuje starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z Hnutí ANO.
6: Celkové náklady na školku by měly být kolem 95 milionů, včetně toho vlastně zázemí. Pokud bude vše vlastně tak, jak má, tak ve školním roce, neříkám, že od začátku, ale školního roku 2027-2028, tak v průběhu toho roku by školka měla být otevřená a samozřejmě začít fungovat.
5: Na regionální železniční trati mezi Chrástem u Plzně a Radnicemi na Rokycansku nejezdí vlaky. Cestující musí až do středy 27. května využívat náhradní autobusovou dopravu v rámci výlukového jízdního řádu. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabelého železničáři na trati vymění poškozené pražce, kolejnice a výhybky. Výluku využijí také k opravě jednoho mostku. Vlaky se na trať mezi Chrástem a Radnicemi vrátí ve čtvrtek 28. května. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Jarní mrazy nejvíce poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Ministr Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Příští týden o ní bude jednat v Bruselu. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad pořážištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
7: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
8: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
7: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic. Pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
9: Přijedou s nějakou technikou čtyřkolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
7: Správa parku už začala sčítat škody po požáru. Přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
5: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání šampionátu porazili Itali 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestřílili. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali. Skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně se tak ulevil golman Dominik Pavlát.
10: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí. Bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě. Je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
5: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Fotbalisté Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0, o svém vítězství rozhodli 2 góly těsně před poločasem. Počasí. Ráno a dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánka kolem poledne a odpoledne pak s přibývající kupovitou oblačností a četnějšími slabými přehánkami. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Kvůli opravám je uzavřený až do konce srpna most v Třemošné za Plzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy, Žatec a Most. Objížďka je vyznačena, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Příjemné čtvrteční ráno vám přejeme, máme 5 minut po 6. hodině. Fotbalisté Petřína po výhře 1-0 nad rezervou Dukly stále živí naději na záchranu ve třetí lize. Plzeňský útočník Dominik Tříska k tomu říká.
12: Šance jsou fakt jako minimální, ale jako uděláme pro to všechno, no, určitě to ještě nevzdáváme a chceme co nejvíc budu dělat.
11: Naděje žije a přitom je to ztracený, v tom není rozpor, právě teď Marek ztracený a k fotbalu, k tomu se vrátíme za pár minut. Počkejte si i na kalendárium.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: Představte si asijskou divočinu, žádný mobil a pouhé 1 euro na den. Drsná reality show Asia Express hnala soutěžící na pokraj sil napříč Kambodžou, Laosem a Thajskem. Jak tuto zkoušku zvládli divácky oblíbení toužimáci Ivana Mikulová a Jiří Horník? Jak moc show prověřila jejich partnerský vztah? Jak vypadalo natáčení a co je z tamní kultury opravdu vzalo za srdce? Dozvíte se po 10. hodině, kdy budou našimi hosty, tak si rozhovor rozhodně poslechněte. Teď je 6 hodin a 13 minut a je to slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám.

0: s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
1: Už tu máme informace od plzeňských meteorologů o tom, jak vypadá dnešní ráno v regionu. Čekejte většinou oblačno nebo polojasno, výjimečně slabá přehánka, aktuální teploty mezi 7 a 11 stupni Celsia. No a za chviličku vám řekneme, co nás čeká přes den.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 19 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánka, kolem poledne a odpoledne pak s přibývající kupovitou oblačností a četnějšími slabými přehánkami. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia, slabý během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Roma Žlic porazili ve třetí lize Arytmu 3-2 a drží druhou příčku v tabulce před Bčkem Viktorie Plzeň, které zvítězilo na hřišti Cčka Pražské Slavie 5-3. Petřín zdolal rezervu Dukly 1-0 a stále má ještě teoretickou šanci se v soutěži zachránit. Jedinou branku vstřelil v 69. minutě střídající Dominik Tříska. Plzeňského útočníka pak pozval k mikrofonu reportér Vladislav Janouškovec.
1: Dominik Tříska přišel na hřiště v 62. minutě, 7 minut necelých možná na trávníku a vítězný gól, jak se zrodil?
2: Jo, tak zkoušíme to dlouho, tady ty dlouhé auty, a to je asi poprvé, co jsme z toho dali gól, no, takže určitě jsme rádi, že se to konečně povedlo. No.
1: Po hodině hry to bylo bez branek, tak jasné pokyny byly od trenérů rozhodnout ten zápas a udržet vás ve hře o záchranu, řekněme.
2: Přesně tak, no, jako určitě byl pokyn dát gól, to se povedlo. No a třeba to ještě nějak nakopne nás, no, nějakým tomu impulzu, jak zabojovat o ten nesestup, no.
1: V prvním poločase Dukla byla možná o něco aktivnější, ale co jste si řekli v kabině?
2: No, já jsem tomu toho moc nebyl, ale řekli jsme, že nechceme do toho pouštět, že chceme víc hrát na jejich polovině, což bych řekl, že se nám povedlo, trošku jsme zatlačili, no a z toho tlaku pak bych řekl, že vznikl ten gól, no, takže se to vlastně vyplnilo, to, co jsme si řekli.
1: Často do zápasu chodíte jako střídající hráč, tak studujete třeba během prvního poločasu obranu soupeře, kde je zranitelná, kde se prosadit. Už se vám to vlastně jednou sezóně takhle povedlo, že proti Loko Praha jste přišel na hřiště a za 2 minuty skóroval, taky to byl vítězný gol.
2: Tak jako úplně soupeře nestuduju, ale jako většinou je tam jako ten cíl tam dostat nějakou tu standardku na mě a se snažím se tam nějak docpat a to se teď povedlo, takže jsem rád.
1: V závěru vám možná trošku zatrnulo, v 88. minutě tam váš golman Vojtěch Suchý chytil jednu tutovku soupeře.
2: Přesně tak, jako teď ten zápas fakt podržel i ten poslední rok, takže jako fakt jsme rádi, že dneska jsme ten zápas fakt povedl.
1: 3 kola před koncem, 6bodová ztráta na Hostouň, takže ještě pořád živíte naději na záchranu, jak se o tom mluví třeba v petřínské kabině, o té situaci v tabulce?
2: My jsme si spíš dali takový cíl, mít lepší sezonu než tu minulou, o to budeme bojovat a kdyby se povedlo, kdyby nám pomohly ty vyšší soutěže, tak bychom byli určitě rádi, kdyby jsme tu Hostouň dotáhli a ještě by to bylo zajímavé na ten konec sezony.
1: Předtím jste 7 zápasů nevyhráli. Proč?
2: Těžko říct, no. Bylo to hodně taky o smůle. Hodně gólů jsme dostali takových smolných, třeba teď na Loku, fakt jeden hodně smolnej. I vlastně ten třetí taky. Zastouní ten gól taky se úplně nepovedl, takže štěstíčko nám vůbec nelepilo, no ale tak konečně dneska už to trošku štěstí bylo taky ten gól.
1: Už v neděli sem přijede na Petřín Písek, tým z čela tabulky nebo z popředí tabulky. Bude to těžší zápas než proti Bčku Dukly?
2: Určitě to bude těžší zápas. Písek hodně posílil přes zimu, takže bude to hodně těžký zápas a uvidíme, jak to dopadne.
1: Jak reálně vidíte ty šance zachránit se ještě ve třetí lize?
2: Úplně moc velký nejsou. Šance jsou fakt jako minimální, ale jako uděláme pro to všechno, no, určitě to ještě nevzdáváme a chceme co nejvíc budou dělat.
1: Popisuje Dominik Tříska z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: ještě půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Po 16 letech příprav začne v plzeňské fakultní nemocnici stavba pavilonu chirurgických oborů. 12 podlažní budova s heliportem na střeše a moderním operačním traktem bude stát v areálu na Lochotině. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Do 23. ročníku stavby roku Plzeňského kraje se přihlásilo 38 staveb, meziročně o 4 víc. Zastoupeno je všech 6 soutěžních kategorií, nejvíce je rekonstrukcí. Soutěžní stavby se představují na webu, kde bude také hlasování o cenu veřejnosti. Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásí odborná porota 18. června a vítězové budou známí 14. září. Plzeň otestovala upravené osvětlení budovaného parkovacího domu Atom v Plzni na Lochotině. Cílem bylo zajistit, aby co nejméně rušilo lidi v okolních obydlených domech. Světla mají nově jinou barvu. 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Průzkumu se v polovině května účastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. K příštímu zápasu Češi nastoupí v sobotu odpoledne proti Slovensku. Fotbalisté Karviné slaví největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec. Slezané si triumfem zajistili účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Figurují ale v aktuální korupční aféře a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací je do svých soutěží nepustí. A dnešní počasí zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánka. Kolem poledne bude oblačnosti přibývat, objeví se slabé, četnější přehánky. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Dobřan na jižním Plzeňsku pozor na porouchané nákladní auto, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň.

0: pátek 21. května a i dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou páté řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu před Skokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: V galerii města Plzně můžete vidět výstavu vycházející z projektu, který se zaměřuje na hledání, udržování i ztrácení rovnováhy, například v osobní a společenské rovině. Veškeré detaily ještě do 7. hodiny, stejně jako předpověď počasí na dnešek.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: jsme tady a vítáme vás do nového dne na hodinách aktuálně 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne nás čeká většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánka, kolem poledne a odpoledne pak s přibývající kupovitou oblačností a četnějšími slabými přehánkami. Ty budou později odpoledne k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia, slabý během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 49 minut v Galerii města Plzně jsou k vidění semestrální práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Podrobnosti řekla kolegyně Anděle Blaškové, kurátorka výstavy Daniela Kramerová.
1: Tenhle ten projekt vznikl na Sutnarce v zimním semestru tohohle školního roku, kdy studenti dostali výběrové téma rovnováha. A to je hodně zaujalo, vybrala si to většina studentů z 18 ateliérů z 21. Takže tady vidíme studentské práce skoro ze všech oborů, které se na Sutnarce učí.
2: Zaujalo mě to téma rovnováha. Co to znamená?
1: Já jsem si tohle téma vybrala právě protože je hodně široké a umožňuje studentům k tomu přistoupit z různých úhlů pohledu. Takže byli někteří umělci, kteří k tomu přistupovali z širší perspektivy, zabývali se ekologií, sociální problematikou nebo třeba i politikou, ale někteří to vztahovali zase velice osobně k hledání svojí vlastní rovnováhy, třeba rovnováhy mezi časem stráveným prací a volným časem nebo hledání rovnováhy mezi časem stráveným ve virtuálním světě a ve fyzickém, třeba v přírodě nebo ve styku s přáteli. Takže ta rovnováha se tady objevuje opravdu v mnoha různých významech.
2: Já se podívám po galerii a vidím obrazy, ale také jsem neminula různé videoprojekce. Tak co všechno na výstavě je k prohlédnutí, po případě k poslechnutí?
1: Tady právě ta žánrová pestrost je opravdu velká, jak jste říkala, je tady od klasických médií, od malby, sochy, jsou tady autoři, kteří k tomu přistupují konceptuálnějším způsobem a pak ve sklepení Galerie města Plzně je hodně audiovizuálních realizací a jsou tady taky interaktivní projekty, takže se do toho návštěvníci můžou i sami zapojit.
2: My se nacházíme u interaktivní instalace. Na zemi je plátno, na něm jsou znázorněné kameny, které se objevují i poté na zdech. O jaký interaktivní prvek se jedná?
1: Tahle ta instalace se jmenuje Kamínek po kamínku a vytvořila ji Monika Nevařilová z grafického ateliéru a je to vlastně taková její variace na hru Twister, kdy si házíme kostkou a podle toho se několik hráčů dotýká rukama, nohama těch označených polí a vzájemně se propletou a dosahují rovnováhy a nerovnováhy. A autorka tady teda jednak tematizovala ty kamínky, které můžeme skládat do těch různých rovnovážných pozic. A zároveň je tady taky téma trávení času, kdy my na kostce nemáme čísla nebo barvy, ale máme různé činnosti, které ve dni provádíme a musíme zvládat a snažíme se to taky udržet v nějaké rovnováze.
0: O výstavě Rovnováha mluvila kurátorka Daniela Kramerová. Výstavu si můžete v Galerii města Plzně prohlédnout do 5. července. Za chvilku od nás další zprávy.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přijďte na Den dětí s policií České republiky. Těšit se můžete na ukázky techniky, soutěže a letos navíc i plzeňský den proti vloupání. Děti se vydají na stezku detektivem na jeden den a rodiče se dozví, jak zabezpečit svůj domov. Nenechte si ujít den plný zážitků i užitečných rad. V sobotu 6. června ve Škodalendu v Plzni od 11 hodin.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Příští týden začne v plzeňské fakultní nemocnici stavba pavilonu chirurgických oborů. V Plzni se budou moci lidé podívat na planetu Zemi z oběžné dráhy. Zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, přeje Štěpánka Zíková. Po 16 letech příprav začne v plzeňské fakultní nemocnici stavba pavilonu chirurgických oborů. 12-podlažní budova s heliportem na střeše a moderním operačním traktem bude stát v areálu na Lochotině. Po dokončení tam bude chirurgie, ortopedie, neurochirurgie a urologie, velký urgentní příjem a emergency. Vysoutěžená cena stavby je podle ředitele Václava Šimánka 3 miliardy 100 milionů korun. Nemocnice uhradí 30%, zbytek půjde ze státního rozpočtu.
4: Chirurgický pavilon se posouvá mílovými kroky, příští týden předáme staveniště a firma tím pádem může zahájit výstavbu pavilonu, tak jak jsme říkali, má na to omezený limit necelých 5 let a my budeme bedlivě hlídat, aby se dodržoval harmonogram.
3: Hotovo by mohlo být v roce 2030. Plzeňané budou mít 1. a 2. června jedinečnou příležitost zažít let vesmírným raketoplánem a podívat se na planetu Zemi z oběžné dráhy. Na nádvoří technologického parku Tektaur totiž zamíří mobilní raketa Spacebus, která pomocí virtuální reality nabídne autentický pohled na naši planetu. V dalších dnech až do 6. června zavítá 18-metrová vesmírná loď do dalších měst plzeňského kraje. Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jak píše město Plzeň na svém webu, cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů. Program je zdarma připravený pro školy i veřejnost. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bolovka ho z letiště Václava Havla převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bolovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
5: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
3: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle lékařů nadále bez příznaků.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil plzeňský rodák Dominik Kubalík. Další zápas čeká Čechy v sobotu proti Slovensku. V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovensko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy Německo 4-3 po nájezdech. Fotbalisté Plzeň Petřína zdolali ve třetí lize Bčko pražské Dukly 1-0 a 3 kola před koncem soutěže si udrželi naději na záchranu. Jedinou branku dal v 69. minutě střídající útočník Dominik Tříska.
6: Zkoušíme to dlouho, tady ty dlouhé auty, a to je asi poprvé, co jsme z toho dali gól, ale určitě jsme rádi, že se to konečně povedlo. No. Určitě byl pokyn dát gól, no, třeba to ještě nějak nakopne nás, no, nějakým tomu impulzu, jak zabojovat o ten nesestup. No.
3: Už v neděli ve 14 hodin přivítá Petřín na Slovanech v dalším kole Písek.
1: Počasí.
3: Zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánka. Kolem poledne bude oblačnosti přibývat a objeví se četnější slabé přehánky. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Štěnovic na jižním Plzeňsku pozor na odstavené nákladní auto za výjezdem z tunelu Valík. V tunelu je snížená rychlost, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Díky za to, že i čtvrteční ráno trávíte v naší společnosti, přejeme vám hezký den. Školní objekty, bytové domy a třeba i cyklostezka nebo průmyslová hala. To všechno jsou stavby, které soutěží o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2025. Odborná porota všechny přihlášené stavby navštíví a v červnu vyhlásí nominace. Podrobnosti o soutěži uslyšíte za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: V hudebním programu Věra Špinarová, Meky Žbirka a taky písnička o tom, že ve vzduchu je láska. Tak zhluboka dýchejte.

Co to znamená, když někdo chytá lelky? Za chvilku se zeptáme dětí v rubrice Ahoj rádio. Fanda, až se nají, chce si chytit lelka. Ten však dělá hají, což je potíž velká. Vzhůru bude přes noc, spát zas bude Fanda. Nemůžu si pomoct, není s nima sranda?

0: 7 hodin 11 minut, chytat se dá ledacos od ryb přes míče až po lilek. Nevěříte? Tady je další premiéra dětské hraní ankety se školáky ze 4. základní školy v Plzni na Košutce.
1: Co to znamená, když někdo chytá lelky?
2: Rybaří sbírá lelky. Žeb sbírá žraloky. Sbírá jejich ploutve, sbírá jejich ocasy. Že třeba něco jako chytá, třeba něco, co mu třeba jako uteklo nebo něco takového.
3: Třeba kdyby nikoho nikdo lovil, třeba antilopy lovit.
4: Jakože někdo chytá lilek.
5: Ahoj, rádio!
6: Český rozhlas Plzeň,

0: Love is in the air, láska je ve vzduchu, to určitě ani meteorologové nevědí.
1: Počasí.
0: Za to vědí, jak to vypadá s počasím. Meteorolog Ivo Bouman, přeju hezké ráno.
2: Dobré ráno, ve vzduchu se dějí všelijaké věci momentálně. Máme oblačnou oblohu nad většinou plzeňského kraje, na severu, v té severní části ještě polojasno. No a teploty poměrně pěkné na tuto denní hodinu od 11 do 13 stupňů.
0: Tu lásku si budeme muset zajistit sami, co nás čeká v tom vzduchu.
2: Polojasné až oblačné počasí, dopoledne zcela výjimečně nějaká slabá přeháňka, odpoledne pak trošku více kupovité oblačnosti a těch přeháněk trošku více, ale zůstanou jen slabé. No a potom k večeru a večer se vám obloha postupně vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů. Slabý vítr během dne, hlavně odpoledne, trošičku silnější, západní až severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Krištof a život je krásný, tak si ho užívejte. Hezké ráno přejeme v 7 hodin a 20 minut. Už po 23. se budou oceňovat nejzajímavější stavby v Plzeňském kraji. Letos se jich do soutěže přihlásilo 38, což je o 4 víc než v loni i předloni. Některé z nich nám za organizátory soutěže představí Hana Kulavěková. Přeji vám dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Povězte nám, ve kterých kategoriích se soutěží?
1: Tak to spektrum soutěžních staveb je opravdu pestré a máme zastoupené všechny soutěžní kategorie. Nejvíce je rekonstrukcí, tam jsou stavby od zámku přes horskou chatu, máme novostavby, tam je nejvíce školských zařízení, dále jsou soutěži stavby pro bydlení, dopravní stavby i veřejná prostranství a také jedna průmyslová hala.
0: Můžete trochu konkrétněji popsat nějaké přihlášené stavby?
1: Tak já nemůžu mluvit za odbornou porotu, která právě stavby objíždí a hodnotí, ale určitě každého tam nějaká stavba zaujme. Všechny je můžete vidět na webových stránkách soutěže a já bych mohla jmenovat například Obláček nad Plzní, což je taková zajímavá stavba od architektky Evy Jiřičné. A Plzeňané si určitě všimli, že na fakultní nemocnici v Plzni vznikla taková nová stavba. Jsou to prostory hemato-onkologického oddělení, ze kterých na Plzeň hlíží a svítí slunce. A další zajímavá stavba je například bývalá synagoga pod hradem Rabí, ze kterého se stala vlastně stavba pro bydlení. Je nově určená pro bydlení, tak to je taky taková zajímavost. Máme také cyklostezku. Cyklostezka z Plzně do Chrástu vznikla na bývalých železničních kolejích.
0: Každopádně mě zajímají ještě jiné stavby, protože v kategorii novostaveb letos převažují školská zařízení. Která konkrétně?
1: Máme přihlášené mateřské školky i školy. Je to například taková zajímavá školka, která si říká Domy mezi stromy, je v Dobříví. A vznikly vlastně malé domečky pro malé děti mezi velkými stromy a říká přihlašovatel, že tam budou vznikat velké příběhy. Tak to je taková zajímavá školka. V Plzni vznikla nová školka v Plzni Újezdě, dřevostavba, krásná, propojená s venkovními prostory. Jsou také přihlášené školy, například ve Starém Plzenci nebo v Holíšově. Takže třeba asi takhle bych vyjmenovala.
0: Zavětřil jsem, když jsem slyšel slovo porota. Kdo bude tedy ty stavby hodnotit?
1: Stavby hodnotí šestičlenná odborná porota, která je každoročně složená z architektů a inženýrů, projektantů, takže odborníků na slovo zlatých, a porota vlastně osobně navštíví každou přihlášenou stavbu, zhodnotí je a 18. června vyhlásí nominace, ze kterých se potom budou vybírat vítězové, a svého vítěze si vybere poté i veřejnost pomocí internetového hlasování.
0: O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje nám právě teď řekla Hana Kulavěková. Děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plný starobní důchod v Plzeňském kraji dosáhl ke konci loňského roku na částku 21 tisíc korun. Meziročně je to o 2% víc. Šlo o čtvrtý nejvyšší starobní důchod po Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Pobíralo ho 130 800 lidí, meziročně o 0,9% méně. V regionu žije na 1000 obyvatel třetí nejnižší počet starobních důchodců. Příjemců s invaliditou druhého stupně je naopak nejvíc ze všech krajů, uvedl to Český statistický úřad v Plzni. Už zhruba 55 tisíc stromů na Železnorudsku vysázeli lidé při společném sázení se spolkem Výlav Šumava. Poprvé se akce konala před 10 lety. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Masarykovo náměstí v Rokycanech se dnes opět promění v dějiště mezinárodní soutěže složek IZS. Tradiční soutěž profesionálních a dobrovolných záchranářských týmů nabídne návštěvníkům ukázky zásahů při dopravních nehodách. Píše to město Rokycany na svém webu. 29. ročník k memoriálu Jindřicha Šmauze můžete navštívit od 9.30 do 15 hodin. Letošní úroda ovoce bude nejspíš druhá nejhorší za posledních 100 let. Ovocnáři odhadují, že přijdou o úrodu v hodnotě 1 až 1,5 miliardy korun. Jarní mrazy nejvíce poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. A ještě počasí zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánka. Kolem poledne pak s přibývající kupovitou oblačností a četnějšími slabými přehánkami. Ty budou později odpoledne ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Blovicích na jižním Plzeňsku v ulici Americká a Masarykovo náměstí se opravují vozovky. Pozor na dopravní omezení, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolek Prohrad Přimda pořádá sbírku na realizaci rozhledny. Město Plzeň postupně rozšiřuje svůj bytový fond a Dlouhá skála v chráněné krajinné oblasti Český les se stala přírodní rezervací. Toto je obsah dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku. Přejeme hezký čtvrtek.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 39 minut. O čem se píše? Přimtský zpravodaj se věnuje budoucí rozhledně na nejstarším kamenném hradě v Čechách, Přimdě. O rozhledně se mluví už přes 20 let, první projekt vznikl v roce 2003. Teď se spolek pro hrad Přimda obrací na veřejnost s žádostí o finanční dar na výstavbu schodiště a vyhlídkového ochozu v hradní věži. Záměrem je zpřístupnit vnitřek hradu návštěvníkům a umožnit výhled do krajiny. Projekt má plnou podporu Národního památkového ústavu. Letos je to 900 let od první historické zmínky o hradu Přimda. Oslava se uskuteční příští týden. Celkem 18 bytů, především pro seniory, lidi s tělesným postižením a mladé do 35 let, vzniklo přestavbou objektu bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku. Celková rekonstrukce si vyžádala přes 58 milionů korun. Většina bytů už má své nájemce, dočtete se v plzeňských radničních listech. Ty představují i další projekty cíleného rozšiřování bytového fondu města Plzně. O vyhlášení Dlouhé skály přírodní rezervací informuje domažlický zpravodaj. Lokalita Dlouhá skála se rozkládá nedaleko bývalého zámečku v blízkosti česko-bavorské hranice. Cílem vyhlášení přírodní rezervace je ochrana biologicky hodnotných lesních porostů a skalních útvarů.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio

0: 21. květen letošního roku má za sebou 7 hodin a 43 minut.
1: Počasí.
0: Ráno do poledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně i přeháňka. Kolem poledne a odpoledne pak s přibývající kupovitou oblačností a četnějšími slabými přeháňkami. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia, slabý během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úřadující Zlatá Slavice, Eva Farná v 7 hodin a 48 minut. Teď už telefonická soutěž na lince 221 554 222. Tentokrát o audioknihu Michala Vanečka Putování labirintem světa, Pocta učiteli národů Janu Amosi Komenskému. Čtou Ondřej Kepka a Alfred Strejček. Tu audioknihu vydalo vydavatelství Tebenas. Předlohou nahrávky jsou dvě díla Jana Amose Komenského. Michal Vaneček na jejich základě vytvořil dobrodružný příběh s atmosférou legendárního Malého prince. Na Zemi přilétá cestovatel z jiné planety s úkolem prozkoumat náš svět. No a postupem času zjišťuje, že ten se od dob Komenského vlastně vůbec nezměnil. O tom to celé je. O nahrávku si v tuto chvíli zahrajte na čísle 221 554 222 a ptám se, ve kterém roce spatřilo světlo světa první vydání Komenského Labirintu světa a ráje srdce? 1576, 1631 nebo 1684? Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Koho tam máme? Dobrý den.
1: Tady Klára.
0: Kláro, jste někde na cestách, slyším dobře?
1: Ano.
0: Jak to vypadá?
1: Docela dobře, na silnicích.
0: Nikde žádná zácpa, nikde žádná bouračka?
1: Ne.
0: Tak, ať to tak vypadá i nadále, přejeme šťastnou cestu a teď také šťastnou volbu ideálně správné odpovědi. Povídejte.
1: A jaký byly ještě možnosti?
0: 1576, 1631, 1684.
1: 1634. Tak 1631.
0: 1631, kdo to s vámi jede?
1: Jede tady se mnou dcera.
0: Napovídá nebo nenapovídá?
1: No, ty posy.
0: 1631, dáte jí to poslechnout, tu nahrávku v případě, že ji vyhráváte?
1: Určitě, je to správně?
0: Je to správně. Kam dceru vezete, jestli to není příliš osobní?
1: Do školy.
0: Bezva, dejte jí pak pořádnou pusu, až zaparkujete, protože vám poradila správně. Jak se k vám nahrávka dostane, to si ještě musíme říct, takže vás na té cestě ještě chvilinku budu otravovat. Vydržte mi ve spojení, přeju hezký den, nashledanou.
1: Hezký den, nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínící technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, se řídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Vodárna Plzeň opět nabízí závoz cisteren na napouštění bazénů. Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Vodárna Plzeň nabízí službu napouštění bazénů čistou vodou z cisteren. Při napouštění z kohoutku totiž hrozí, že množství vody vodovod poškodí. Cisternu doveze vodárna přímo k zákazníkům, je ale nutné si ji objednat předem, dodává mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
6: Hlavním vlastním místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nýřan. Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se však neúčtuje. Připočítává se však cena za dopravu a manipulační poplatek.
5: V klášteře v Plasích na severním Plzeňsku dokončují rekonstrukci Santiniho altánu. Aktuálně tam restaurátoři vracejí a doplňují barokní štuky. Altán bude jednou z novinek hlavně letní sezony, říká kastelán Pavel Duchovň.
7: Altán Santiniho uzavírá opatskou rezidenci, to znamená, že návštěvníci budou mít možnost strávit svůj čas volně v Lusthausu. A samozřejmě s tím, že se nám uvolní staveniště, se zpřístupní sýpka, takže od poloviny roku budou návštěvníci znova moct chodit nahoru na hodinovou věž k hodinovému stroji. A bude to zase součást jako další nabídka pro lidkového okruhu, na který byli dřív zvyklí.
5: Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
8: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
5: Francouzská aukční síň Arcerial bude dnes dražit kus původního schodiště z Eiffelovy věže. Originální úsek schodů stavitelé v minulosti odstranili kvůli odlehčení konstrukce a instalaci výtahů. Úzké točité schodiště je asi 3 metry vysoké a má světle hnědou barvu. Jeho vyvolávací cena začíná v přepočtu asi na 3 milionech korun. Prodat se ale může za několikanásobek této ceny. Před 10 lety se podobný kus schodiště prodal v přepočtu za 13 milionů korun.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburgu. Všechny týmy ale nemají stejný počet odehraných zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku. Fotbalisté Karviné slaví největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který většinu druhé půle dohrával bez vyloučeného Singatea. Slezané si triumfem zajistili účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Figurují ale v aktuální korupční aféře a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací je do svých soutěží nepustí, pokračuje karvinský trenér Marek Jarolím.
9: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale víc nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme, takže se tím nemá cenu moc asi teď jako zabývat, uvidíme. No.
0: Počasí.
5: Ráno a dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně se objeví přehánka. Kolem poledne a odpoledne pak bude oblačnosti přibývat a četnější slabé přehánky. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 17. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na silnici 1/20 u Uněšova na Plzeňsku dejte pozor na práce údržby a s tím související dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je už za chvilku spočítá Martin Písařík. Přejeme hezký čtvrtek, dneska je 21. května 2026, na hodinách aktuálně 5 minut po 8.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
11: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Včera oslavila osmdesátiny, teď vám zpívala v dobrém ráno, tolik Cher. Mimochodem, po půl deváté uslyšíte českého herce, který slaví stejné jubileum jen den po Cher, tedy právě dneska. 8 hodin a 16 minut, aktuální čas. Chcete si vyzkoušet práci lesníků, poznat svět myslivosti a užít si den plný aktivit v přírodě? Vydejte se na sobotní den otevřených lesů, třeba do Nýrska, do Mažlic nebo do Bělé nad Radbuzou. Další podrobnosti připojíme za chvilku. Počasí. Ráno a dopoledne nás čeká většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přeháňka, kolem poledne a odpoledne pak s přibývající kupovitou oblačností a četnějšími slabými přeháňkami. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a skoro 24 minut, když se herce Ivana Vyskočila, který dneska slaví 80. zeptáte na jeho vztah k Plzni, nemusí dlouho přemýšlet. Dokládá to i dnešní střípek z rozhlasového archivu.
1: Já k Plzni mám vřelý vztah, protože já jsem tady točil Každý mladý muž. Ta první povídka s tím Landovským, jak veze toho Bažanta, tak to se všecko točilo tady v Plzni. A já jsem tady žil měsíc s Pavlem Landovským a dostal jsem neuvěřitelnou životní školu od tohohle toho moudrýho chlapa, kterýmu já jsem říkal nosorožec. Protože on byl neuvěřitelný, on prostě to byla taková bomba nabitá energií a všechno znal, celý život prostě, jako on už byl všude možně po všech těch divadlech. A teď říkal, znáš pravidlo třetí ruky? Já jsem říkal, ne, to já neznám, protože já byl opravdu vykulený jako student, že jo, teprve prvního ročníku divadelní akademie. A on říkal, neznáš pravidlo třetí ruky, a teď jsme se v noci plížili a tam stál kluk s holkou takhle v průjezdu, Landovský takhle s pozarou a teď začal ty holce jezdit po zadku normálně. A on říká, teď sleduj, jak dlouho si, než si všimne, že tam má ty ruce tři. Prostě všechny tyhle ty věci, to on mě učil. A on měl takovou motorku, 175, a jezdil jako domů z té Plzně. Oni nás nechtěli vozit, že ošetřili. Ta jsme tady bydleli a on jezdil na té motorce domů. A byla zima hrozná, papír izoluje, že jo, tak on zastavil u nějaký stavby, tam sebral nějaký pytle a těma pytlema se prostě jako obalil, přesto si dal tu bundu. Říkal, že dojel domů a jak pršelo, tak to na něm stvrdlo. Jezdil kolem bloku, úplně tuhej, a volal, Heleno, Heleno, přijď mě sundat. No, v Plzni to bylo hezký.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stadaři v Plzeňském kraji stále ještě sčítají škody po jarních mrazech. V Těnovicích na jihu Plzeňska poničili mrazíky více než 60% jabloní slivoní. Ve Vranově na Rokycansku počítají už teď se ztrátou více než poloviny úrody jablek. Železná Ruda investuje přes 5 milionů korun do nových chodníků a komunikací. Prodlouží třeba chodník ve Špičácké ulici, který doplní osvětlením. Podle starosty Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů je to kritický úsek, kde se lidé často pohybují v nebezpečí. Podmínkách. Už v sobotu 23. května se nové sídlo plzeňského městského obvodu 4 otevře veřejnosti. Budově požehná plzeňský biskup Tomáš Holub. Připravený je kulturní program, komentované prohlídky a workshopy. Program se bude z části odehrávat na Habermanově náměstí a z části u zadního traktu budovy. Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restaurátory obvykle slabší, jak uvedl Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje. Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím, po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny, zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Pro podobné případy je v nemocnici vyčleněné speciální místo s takzvanými bioboxy, kompletně oddělené od ostatního provozu. Česká hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Fotbalisté plzeňského Petřína zdolali ve třetí lize Bčko pražské Dukly 1-0. A ještě počasí, zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánka. Kolem poledne pak bude oblačnosti přibývat, přehánky čekejte četnější. Později odpoledne budou ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 3. třídy na trase Nad Ryby Kříše na Rokycansku pozor na práce na vozovce, provoz řídí pracovníci správy údržby silnic. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na mnoha místech republiky se v sobotu otevřou pomyslné dveře do lesa. Koná se tam totiž už pátý ročník Dne otevřených lesů. Připravené budou ukázky lesní techniky, prohlídky, soutěže a další atrakce spojené s lesem. V Plzeňském kraji se akci připojují majitelé lesů v Nýrovsku, Bělé nad Radbuzou a Domažlicích. No a právě jednateli domažlických městských lesů Josefu Forstovi právě teď přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A pojďme prosím nejprve upřesnit, kdy a kam by měli návštěvníci dorazit.
1: Akce se uskuteční již tuto sobotu od 9 hodin na naší stezce v Zelenovském údolí.
0: Teď už k tomu, co tam lidi čeká. Je to několik stanovišť, která lze rozdělit na lesnická a myslivecká. Tak prosím nejprve k těm lesnickým, co všechno si lidé budou moci vyzkoušet a jak byste jim chtěli práci v lese přiblížit.
1: Máme tam ukázky vlastně vábení zvěře, máme tam ukázky, co se ze dřeva všechno vyrábí, z jakých druhů dřeva a spoustu dalšího. Máme tam připravené střelbu ze vzduchovky, což je spíš taková myslivecká akce, ale děti, oni mají většinou velký zájem z té techniky vlastně, což je taky vlastně lesnická činnost. Tak tam máme vlastně připravený harvestor, který ukáže vlastně práci v lese, jak se kácí a další. Máme tam nějak z té techniky ještě čelní kolový nakladáč a další.
0: Jak už jsme oba dva naznačili, součástí toho programu bude taky myslivecká část, zaměřená na zvěř a život v lese. Co nám řeknete k ní?
1: Tam už jsem vlastně trošku prozradil na tom začátku. Tam máme právě ty ukázky vábení, různý poznávačky tam máme a další.
0: Pokud jsme teď někoho nalákali, možná se budou hodit i praktické informace třeba o tom, kde nechat auto.
1: S auty je tam problém, parkoviště jsou omezená, poprosíme, je to 3 kilometry z Domažlic, buď má být krásné počasí, buď přijet na kole nebo pěšky, ale pokud budete chtít, tak zaparkovat se tam dá.
0: Na Den otevřených lesů v Zelenově na Domažlicku nás pozval Josef Forst. Zbývá ještě jednou připomenout, v kolik v sobotu začínáte?
1: Začínáme od 9 hodin a zhruba do 13.
0: Děkujeme za pozvánku a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Hokejová reprezentace musela na mistrovství světa otáčet zápas s Itálií, nakonec ale vyhrála. Jestli si u toho hráči vybavili i nedávnou první historickou prohru se Slovinskem, to od nich uslyšíte za chvilku, ještě do 9. hodiny.
1: Počasí.
0: Teď ale meteorolog Ivo Bouman, kterého se ptám na aktuální počasí, tak jak to vypadá? Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, vypadá to, že teploty už nám atakují 15 stupňů a na obloze je někde polojasno, někde oblačno, někde něco mezi tím. Tak také budou vypadat příští hodiny polojasno až oblačno. Zcela výjimečně se objeví přeháňka, odpoledne by jich mohlo být při kupovité oblačnosti trošičku víc. No a večer naopak se obloha vyjasní a srážky si na nějaký poměrně delší čas dají pokoj. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18. No a vítr bude vát od západu nebo severozápadu od 2 do 5 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Co se výjimečně i nevýjimečně objeví zítra?
2: Tak už se nám bude blížit takové letní období, letní epizoda. Zítra to naznačíme slunečným pátkem. Už noc bude mít minimální oblačnost, přes den pak bude převažovat sluníčko. Odpoledne bude polojasno, dopoledne a večer skoro jasno. Teploty v noci 11 až 8 stupňů, zítra přes den vystoupí mezi 22 a 25 stupňů, tedy už těsně k té hranici letních hodnot. Vítr bude vás zítra jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A my děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Výhra se ale nerodila lehce a hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale vyhráli i přesto, že dlouho prohrávali.
1: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to sám vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou tři body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
0: Z dobrého rána je to úplně všechno. Vladimír Šťovíček se loučí. Po 9. hodině Stanislav Jurík. Mějte se hezky.

Věděli jste, že ve Hvožďanech na Domažlicku stávala kaple svatého Václava? Čtvercová kaple o rozměru 2,5 × 2,5 metru se nacházela na západním konci obce. Postavena byla před rokem 1900. Kolem poloviny 70. let ji místní jednotné zemědělské družstvo zbořilo, a to kvůli napřímení cesty do Kravína.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Při společném sázení stromů na Šumavě letos lidé vysadili několik tisíc jedlí. Plzně na Valše začíná stavba nové mateřské školy pro více než 70 dětí. Ovocnáři sečetli škody způsobené jarními mrazy, půjdou do 100 milionů. Zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky teploty do 22 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Už zhruba 55 tisíc stromů na Železnorudsku vysázeli lidé při společném sázení se spolkem Výlav Šumava. Poprvé se akce konala před 10 lety. Skladbu výsadby vždy určují pracovníci Lesů České republiky. Letos to byly pouze jedle. Pokračuje organizátor sázení Richard Broš.
2: Většinou jsme sázeli právě buky, já si myslím, že to bude tak 45 tisíc buků spíš a těch 10 tisíc jedliček. Letos to vyšlo takhle, lidi byli nadšený, on ten stromeček, ta jedlička vypadá víc jako stromeček, on když sázíme na jaře ty buky, tak to jsou takový klacíky holí, takže lidi byli nadšený, že to vypadlo, že sází opravdu stromeček.
1: Letos lidé při akci vysázeli 7 tisíc jedlí v okolí Debrníku. V minulosti se sázelo třeba pod Pancířem, Belvederem anebo u Panferovy huti. V Plzni na Valše dnes zahájí stavbu nové mateřské školy. Jednopodlažní dřevostavba se třemi třídami pro 72 dětí bude mít vlastní zázemí, kuchyni i zelenou střechu. Pokračuje starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z Hnutí ANO.
3: Celkové náklady na školku by měly být kolem 95 milionů, včetně toho vlastně zázemí. Pokud bude vše vlastně tak, jak má, tak ve školním roce, neříkám, že od začátku, ale školního roku 2027-2028, tak v průběhu toho roku by školka měla být otevřená a samozřejmě začít fungovat.
1: Česká ovocnářská unie odhaduje, že škody způsobené jarními mrazy se vyšplhají do stovek milionů korun. V celé republice bude letos úroda ovoce asi o polovinu nižší oproti průměru. Předseda ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný předpokládá, že se to podepíše i na cenách.
4: Jižní Morava to odnesla dost. Tahle ta sezona jako taková, jako rok 2026, ovocnářsky bude podprůměrnej. Budeme se spolehat na import, ale netýká se to jenom České republiky, ale odnesly to i sousední státy, jako je Německo, Polsko, takže myslím si, že ovoce jako takový podraží. Sport.
1: Čeští hokejisté po výhře 3-1 nad Itálií vedou skupinu B mistrovství světa. Některé národní týmy ale nemají odehraný stejný počet zápasů. Další duel čeká svěřence Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku. Fotbalisté Aston Villa poprvé v historii ovládli Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Počasí. Počátku bude většinou polojasno nebo oblačno a výjimečně přehánka. Kolem poledne a odpoledne bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Odpoledne a k večeru budou přehánky ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách maximálně 17. Povane slabý přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kvůli opravám je uzavřený až do konce srpna most v Třemožné za Plzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy a Žatec. Objížďka je vyznačena, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na začátku čtvrtečního dopoledního programu Rádia vašeho kraje stojíme před několika otázkami. Například, jak přežít svatbu? Odpoví v rubrice Úsměv prosím Halina Pavlovská. Ještě předtím, ale to budou otázky daleko závažnější. Co vede člověka ke zločinu a proč se někteří lidé do vězení vracejí opakovaně? Odpovědi hledají kriminologové ze Západočeské univerzity v Plzni.

0: v novém mezinárodním výzkumu. A o něm bude teď už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: v Evropě, Africe i Asii. Výzkumníci chtějí zjistit, jakou roli hraje rodina, práce, prostředí nebo podoba státu v tom, proč lidé páchají trestnou činnost. Výsledky mají pomoci při nastavování prevence kriminality i práce s odsouzenými. Tématu se věnuje náš regionální stopař Jiří Trnka. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Proč někteří lidé se vydají na dráhu zločinu a proč se část z nich po návratu z vězení dopouští trestné činnosti znovu? Právě na tyto otázky hledají odpovědi kriminologové z fakulty Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zapojili se do mezinárodního projektu s názvem Crime Life, který podporuje odborníky z několika zemí světa a zároveň i propojuje. Výzkumníci budou sledovat životní příběhy lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu vězení v Česku, v Norsku, v Turecku, Nigérii anebo Indii, anebo také Kolumbii. V každé zemi povedou opakované rozhovory s desítkami vězňů a vězenkyň a zároveň uskuteční rozsáhlé dotazníkové šetření.
0: No a co chtějí odborníci během toho výzkumu zjistit?
1: Podle kriminologa Václava Valcha ze Západočeské univerzity je cílem pochopit, jak lidé sami popisují události a rozhodnutí, která je přivedla do vězení. Výzkumníky zajímá také to, co mají, jaký mají životní příběhy odsouzených, co mají společného a v čem se naopak liší podle země nebo společnosti, ve které žijí. Právě rozdílné fungování rodiny, státu nebo třeba vězeňského systému může podle odborníků výrazně ovlivnit další život člověka po výkonu trestu.
0: K čemu mohou výsledky výzkumu sloužit v praxi?
1: Účastníci bádání chtějí připravit doporučení pro zaměstnance vězeňské služby nebo probační a mediační služby. Zjištění mají pomoci lépe nastavit práci s odsouzenými a také programy, které mají zabránit návratu ke kriminalitě. Projekt podpořila Evropská výzkumná rada a jeho součástí bude také digitální platforma s materiály pro odborníky z různých zemí světa.
0: O zajímavém průzkumu kriminologů hovořil Jiří Trnka. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Helena Pavlovská nám teď řekne, jak přežít svatbu.
2: Kolem mé svatby se moc strachu nenadělalo. Byla tajná. Nebyly na ní rodiče, příbuzní ani peníze. Můj svatební model tvořily šaty, ve kterých má maminka v roce 1949 promovala. Byly z žoržetu. Měla jsem k tím oranžové podkolenky a zeleno-bílé pruhované boty na slaměném klínu. Vlasy mi zdobila mašle. Když jsem vycházela z Vyšehradu, byly tam dvě holčičky. Která je nevěsta, ptala se jedna. A ta druhá jí s absolutní převahou odpověděla. No přece ta černá. Můj jeden velmi dobrý přítel měl taky skromnou svatbu. Jen pár hostů, svědci, nevěsta. Už 7 let spolu žili v jednom bytě. Nešlo o žádnou romantiku. Nevěsta věděla, že její vyvolený je nesmírně roztržitý. Přesto mu dala prstýnky na starost. Když se oddávající ve svém projevu blížil k větě vyměňte si prsteny, tak se na mého kamaráda nevěsta zděšeně podívala a v očích jí zasvítil otazník. Máš je? A můj kamarád si v tu chvíli uvědomil, že prstýnky nechal na svém psacím stole. A protože můj přítel je a byl cholerik, a protože je cholerik, který přímo nenávidí, když ho někdo upozorní, že udělal chybu, tak se přestal ovládat a z nervozity, ze vzteku na sebe sama a z napětí vůbec, na celou svatební síň na nevěstu zařval. Drž hubu, nebo tě zabiju! Žijí spolu dodnes šťastně. Má rada, jak přežít svatbu, zní. Nelpěte na detailech. Jiný můj kamarád si měl brát svou snoubenku, když už byla v 8. měsíci těhotenství. Kamarád ale onemocněl a měl 40 horečku. Příbuzní byli neoblomní. K svatbě musí dojít. A tak ženicha prakticky v bezvědomí přitáhli na obřad. Všechno proběhlo jakž takž. Když ale poslanec vyzval novomanžele k polibku, tak se ženich k ničemu neměl. Důležitý je fakt, že měl nejen horečku, ale taky měřil skoro 2 metry a nevěsta měla jen 1,50 m. Tiskla se k němu, šplhala po něm, vyskakovala, nic. Ženich nezabíral. A když to celé trvalo nějak dlouho, tak ženich s krůpějemi potu, zoufale, hlasitě a bez polibku vydechl, ale já už bych si fakt leh.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ve Velkém divadle v Plzni v 19 hodin začíná činoherní představení Na větrné hůrce. Na setkání před premiérou můžete přijít v 18 hodin do foaje Malé scény. Na neformální akci souboru muzikálu si popovídáte s tvůrci a protagonisty nové inscenace Obejmout vlny. Na plzeňské scéně Moving Station pokračuje mezinárodní festival Nastevřeno. Je to festival divadelní a dnešní program začíná v 18 hodin. Pokračuje také festival ZUŠ Open. Ve výstavní síni Masné krámy v Plzni začíná v 17 hodin koncert Základní umělecké školy Jižního Plzeňska. V Tachově pak začíná v 18 hodin v Základní umělecké škole absolventský koncert žáků hudebního oddělení. Nová výstava Koně a křídla a motýly je otevřená v budově městského úřadu v Černošíně. Vystavovatelkou je Helena Nuhlíčková z Kladrub a uvidíte její nejoblíbenější fotografie. Otevřeno je v provozní době úřadu. Městské divadlo v Sokolově nabízí koncert s názvem PS Iveta. Hudební projekt, který mapuje kariéru zpěvačky Ivety Partošové s hity jako Knoflíky lásky, Léto nebo Málo mě zná, v podání zpěvačky Šárky Vaňkové začne v 19 hodin. A klub Paderewski v Karlovarské Husovce má dnes od 7:30 na programu koncert písničkáře Miroslava Palečka. O čem budeme v dopoledním programu mluvit dál? Chcete si napustit bazén? Můžete si objednat cisternu s čistou vodou, kterou vám vodárna Plzeň doveze až na zahradu. Jak tahle služba funguje a proč by ji majitelé bazénů měli využít, řekneme už za pár okamžiků.

0: 4 minuty po půl desáté, přejeme hezké dopoledne. Vodárna Plzeň nabízí po celé léto rozvoz cisteren s pitnou vodou pro napouštění bazénů. Díky využití vody z cisteren se mohou majitelé bazénů vyhnout tomu, že poškodí vodovod sobě, sousedům nebo že vyčerpají všechnu vodu z vlastní studny.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou na napuštění bazénu si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale tam měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem si nechtěla vyčerpat vlastní studnu, takže tohle se mi zdálo k nejideálnější řešení.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se však neúčtuje. Připočítává se však cena za dopravu a manipulační poplatek.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastně místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan.
1: Díky napouštění bazénů z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Pokud by totiž roztočil kohoutek naplno, mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zakalení vody. A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Způsob napouštění z kohoutku navíc není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Plzeňsku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

Dneska je Mezinárodní den kulturní různorodosti, vyhlášen byl Valným shromážděním OSN v roce 2002. Je 21. května a všechna další výročí uslyšíte už za chvilku od Petra Jungmana v rozhlasovém kalendáriu. Petr Novák, Náhrobní kámen.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým v finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

Chystáme zprávy na 10. hodinu, budou tady za 6,5 minuty, no a potom už přivítáme toužimáky. Jaké toužimáky? Nechte se překvapit. Těsně po 10.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Areál bývalého koupaliště v Tachově se změní na volnočasový areál pro všechny věkové kategorie. Město už představilo studii. České hospody a restaurace zvýšily v prvním čtvrtletí letošního roku proti loňsku zisk o 3%. Bude většinou polojasno nebo oblačno, postupně čekejte přibývání oblačnosti a přehánky teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Město Tachov představilo studii na proměnu areálu bývalého koupaliště. Celá lokalita se změní na volnočasový areál Ostrov. Podrobnosti dodává mluvčí tachovské radnice Tereza Kořínská.
3: Ostrov, jak se tato lokalita nazývá, by se v budoucnu měla stát sportovně rekreačním areálem pro všechny generace. Prostorem, kam budou lidé chodit s dětmi na hřiště, za pohybem, na procházku, ale třeba i za kulturou.
2: Letos na podzim chce město začít se stavbou dětského hřiště a altánu, který bude sloužit pro pořádání kulturních akcí. V budoucnu přibydou kurty, hřiště na míčové a další sporty nebo běžecká dráha. Na regionální železniční trati mezi Chrástem u Plzně a Radnicemi na Rokycansku nejezdí vlaky. Cestující musí až do středy 27. května využívat náhradní autobusovou dopravu v rámci výlukového jízdního řádu. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabelého železničáři na trati vymění poškozené pražce, kolejnice a výhybky. Výluku využijí také k opravě jednoho mostku. Vlaky se na trať mezi Chrástem a Radnicemi vrátí ve čtvrtek 28. května. Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
4: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3-4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
2: Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím. Po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz. Sport. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
1: Počasí.
2: Počátku bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně se objeví přehánka. Kolem poledne a odpoledne bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Odpoledne a k večeru budou přehánky ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách bude maximálně 17. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni Křimicích v ulici Chebská silnice 2/605 se opravuje povrch vozovky, pozor na dopravní omezení. Jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Představte si asijskou divočinu, žádný mobil a pouze 1 euro na den. Drsná reality show Asia Express hnala soutěžící na pokraj sil napříč Kambodžou, Laosem a Tajskem a jak tuto zkoušku zvládli divácky oblíbení toužimáci, tedy Ivana Mikulová a Jiří Horník, jak moc show provězila jejich partnerský vztah, jak vypadalo natáčení a co je z tamní kultury opravdu vzalo za srdce, no to od nich už za chvilku uslyšíme, protože budou našimi dopoledními hosty.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: našimi dnešními dopoledními hosty si bude v karlovarském studiu povídat kolegyně Pavlína Kyselová, tak předávám slovo.
1: Přejeme příjemný poslech rádia vašeho kraje. Představte si, že jste vysazeni v asijské divočině, nemáte u sebe mobilní telefon, v kapse pouhé 1 euro na den a vaším jediným úkolem je dorazit do cíle rychleji než ty ostatní. Přesně o tom je celosvětově úspěšná dobrodružná reality show Asia Express, která soutěžící ženy na pokraji sil napříč Kambodžou, Laosem a Tajskem. A my dnes vyspovídáme divácky velmi oblíbenou dvojici, která reprezentovala náš region pod přezdívkou Toužimáci. Vítám ve studiu sociální pracovnici Ivanu Mikulovou a hasiče Jiřího Horníka, kteří sice ze soutěže předčasně vypadli, ale zanechali v ní obrovskou stopu. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den a děkujeme za pozvání.
3: Ahoj.
1: Než přejdeme k otázkám, jak taková drsná soutěž prověří partnerský vztah a jaké chvíle už byste nemuseli nikdy zažít, pojďme úplně na začátek. Zajímá mě, jak vás vůbec napadlo přihlásit se do takové drsné reality show.
2: Nás to vůbec nenapadlo. Mě přihlásil jednoho krásného dne, přišla kamarádka a říká: Ivi, já bych se chtěla s tebou přihlásit. A já říkám: a kam? Tak mi to ukázala. A já jí říkám, si se asi zbláznila, říkám, to nemáme vůbec žádnou šanci. Ona mě ale pořád přemlouvala, řekla mi, že chtěla jít s maminkou, pak se svojí kamarádkou. A já říkám, no tak já jsem jako třetí, teď si mě jako naštvala. A přesto jsme se teda přihlásili na její mobilní telefon, jsme se vyfotili, natáčeli jsme video a dávali nějaký údaje a poslali jsme to. A za 14 dní přišla SMSka, že se těšíme na první konkurs, že nás uvidí, a já jsem jí teda nevěřila. A tak jsme tak se nám to poštěstilo, ale bohužel kamarádka z rodinných důvodů nemohla. A já jsem poprosila Jiříka, jestli by mě do Prahy odvezl, a mezi tím jsem volala svému bratrovi Kubovi, jestli do toho se mnou půjde. A Kuba řekl, že ano, a byl strašně šťastný, že se mnou může této soutěže zúčastnit. A on se na mě vykašlal. Napsal mi SMSku: ségra, sorry, já jsem se z toho po a nejedu. Přijeli jsme do Prahy za mým druhým bratrem, přemlouvala jsem i jeho, ale ten ze zdravotních důvodů nemohl. Potom jsem telefonovala ještě našemu společnému kamarádovi a můj bratr to mi říká: ségra, hele, a já strašně chci, aby si tam zítra šla, ale nechtěla by si tady se zeptat svého kluka. A já říkám, a mě byla stydno. A je mi stydno i teď. Já se přiznám, že jsem opravdu vůbec nepřemýšlela nad tím. Vůbec mě Jiřík nenapadl, že by do takovéhle soutěže se mnou chtěl jít. Přece jenom on je klidnější než já. Já jsem takový střelec, plašan. A jsem mu za to neskutečně vděčná, že se mnou do této reality šel. A stalo se to nejlepší, co mohlo být.
3: Takže takhle to nebylo.
1: Jiří nám poví.
3: To byla pravda. Akorát večer jsme si šli hnout, byli jsme si podívali na večerní Prahu, s tím, že ráno někdy před 8 jsme měli být na Primě, takže Iva si nenařídila budíka nic, ta to chtěla skrečovat, ale my s Tomem jsme si toho budíka nařídili, ráno jsme stali, tak vstávej, že se tam jedeme podívat. Přijeli jsme na tu Primu a tam už si nás vyzvedli na vrátnici, teď nás někam zavedli, Ivu hned zavřeli do místnosti na nějaký pohovor. Já jsem byl požádán, jestli bych u toho stolku nevypsal papír s nějakou ochranou dat a mlčenlivosti. A oni říkali, tak pojďte dál. Jsem říkal, ne, já jsem tady jako šofér, já s tím nemám zatím nic společného. Tak tady chvíli počkejte. A pak nás vzali do místnosti, kde už sedělo nějakých 13 lidí před porotou a dvě stoličky bokem. A tam jsme nás posadili a začalo teprve to vyptávání. A tam teprve přišlo: a ty by si se mnou do toho šel?
2: Já jsem se tě ptala.
3: A já jsem řekl, že z řidiče se stal soutěžící.
1: Je to tak, opravdu tady se mnou sedí dnes ve studiu rádia vašeho kraje Toužimáci. Vy, co sledujete tuto reality show, tak víte, že to není opravdu nic jednoduchého a že je to velmi náročná show. Když jsme tedy zmínili casting, tak byly nějaké, řekněme, věci, které jste se třeba na tom castingu ani vůbec jako nedozvěděli. Například samozřejmě to, že budete mít 1 euro, anebo to, že vlastně celou dobu v podstatě budete tak trochu žebrat, ať už o odvoz, anebo i o spánek,
2: nebo
1: přespání.
2: Vůbec jsme nic nevěděli. Vlastně castingy byly o tom, první casting byl o pohovorech a druhý casting byl psychický a fyzický, jakoby dovednostní test.
1: No a co jste si teda s sebou zbalili, když jste toho moc nevěděli?
2: Bylo nám řečeno, že si máme zbalit, co chceme, že nám nemůžou říct, kam jedeme, takže jsme nakoupili přes internetový obchod nějaké sportovní oblečení. Chtěli jsme se jakoby sladit, aby jsme měli stejný barvy trička, kraťasů, šusták tam byl, mikina tam byla. Asi batoh měl pak 15 kilo.
1: Myslím si, že i ve vašem případě jste našli určité třecí plochy, ale o tom se budeme bavit už za chvíli. Výběrové řízení a také divoké přípravy už jsou dnes vzpomínkou. No a my po písničce se vrátíme.

0: Jsme zpět, toužimáci jsou i nadále hosty rádia vašeho kraje. No a my už jsme zmínili, že vaším jediným způsobem dopravy byl právě ten už jaksi řečený stop. V cizí zemi, bez peněz, možná i jazyková bariéra, ne možná, ale určitě. Prakticky jste opravdu klečeli občas, Ivo, speciálně
1: vždycky
0: na kolenou.
1: Vždycky jsem klečela.
0: Tak pojďme si říct o tom průběhu. Zlepšovali jste se třeba v tom systému toho stopu? Poznali jste postupně, co na ně zabírá?
2: Ve stopu ten se nedá připravit. Musíme říct, že Kambodža na stop byla úžasná, že lidi dobrosrdeční, zastavovali, chtěli radit a oni na tom byli právě stejně jako my. Oni tu angličtinu moc neznají, odbornou už vůbec ne. Takže těch pár slovíček, co jsme znali my, znali i oni a to nám pomáhalo. A v Laosu, tam to pro všechny bylo o 100% horší. V Laosu lidi měli strach zastavovat a proč nebo co nevíme, do dneška jsme se to nedozvěděli, ale v Laosu nebyl problém stopovat 2-3 hodiny.
3: V Kambodži 10 až 15 minut.
0: A bylo něco, co jste prostě zjistili, že opravdu jako fungovalo, jak jsem už zmínila, Ivo, vy jste klečela na kolenou, schovávala jste Jirku do pangejtu, nebo
2: ne.
0: Jak to bylo?
3: Ježík většinou stál za mnou, já jsem klečela a ještě jsme chtěli, aby batohy byly před náma, protože jsme zjistili, že někdy se poštěstí, že tu soutěž, jakoby ten znak někdo znal.
0: Pojďme říct, kolik vlastně párů je v té soutěži a jaký je systém té soutěže. Vždycky jste byli na začátku stejně, museli jste se dostat z bodu A do bodu B, kdo přišel pozdě, nebo prostě zkrátka tak, jak to šlo za sebou, tak ten potom vypadával. Pak tam byly ještě nějaké různé možné záchrany, ale kolik párů startovalo?
2: Tak dohromady startovalo 9 párů a většinou to bylo udělané tak, že jeden den se šla hra o amulet, to byla známá nějaká ta výhoda v té soutěži, nebo zase naopak problém. A vlastně po ukončení té hry o amulet se startovalo další kolo, aby už si člověk musel schánět toho stopa, ubytování a ten další den, kdo se dostal poslední, tak vypadával.
0: Je to tak, vy jste s 1 eurem si měli vystačit na přepravu, dopravu, jídlu.
2: Doprava se nesměla platit.
0: To se vůbec nesměla platit. Ne. Takže relativně nějaké denní potřeby, což je teda stravování.
3: Po
0: případě teda zdálo by se, že i nocleh, ale ten jste museli taky víceméně vyprosit.
2: Nocleh se nesměl platit.
3: Takže opravdu jenom na stravu a přes den hlad nemáte, protože chcete opravdu jet a být první, nevypadnout, takže není čas mít hlad. A jako fakt jsme ho asi ani neměli.
0: Nicméně o Ázii se obecně ví, že když vás tedy přijmou do svého domova, tak většinou i pohostí. Bylo to tak?
2: Určitě. Bylo to tak.
3: Bylo to tak. I to málo, co mají, tak se vždycky rozdělili a za to jsme jim byli vděční. Já nezapomenu na první večer, kdy jsme si hledali nocleh, asi až třetí nás dovedl do toho chrámu, kde byly malí děti a to mě dostalo, protože nám pak bylo vysvětlené, že v tom chrámu se ty děti dostanou vždycky jen tak, když ty rodiny na ně nemají peníze. Takže vlastně dovedou do chrámu a ty děti tam dostanou stravu, teplo a dělání, jakože jsou v suchu, když ne, takhle jsem to myslela.
0: Obecně se dá říct, že jste se dostali do mnoha míst, situací a taky různých komunit, které byste asi v toužimi nepotkali.
3: Určitě.
0: Jaký byl ten přínos i z tohohle hlediska? Máte zážitky na celý život?
3: Určitě. Jako ty zážitky nám nikdo nevezme.
2: Je to zajímavý. Přesně jak říkáte. Dobrodružství, zážitky a to, co zůstalo v srdci a v hlavě. Protože si vlastně každý musí uvědomit, že člověk je odkázaný jenom jeden na druhého, takže pár na sebe a na věci, co si zbalíte do toho batohu. Jinak všechno ostatní je pase a záleží na vás, jak se s tím srovnáte, vyrovnáte a co vlastně uděláte. Jedno ranní probuzení v téhle pagodě jsme najednou zjistili, že nějaký 20 metrů vedle nás je sraz a byl tam takový mlžný opar, tak jsme se šli podívat a viděli jsme svítání nad Mekongem. Takže když
0: tak
2: vidíte
0: krásný.
2: Tu ohromnou řeku, naproti nám vylízá sluníčko, teď ten vodní opar a najednou si všimnete, že paní s děravejma konvema, přesně jak to je v těch filmech, na klacku chodí do toho Mekongu, nabírá vodu a zalívá si svoji zahrádku, kterou má na tom šikmým svahu. Jsou to prostě zážitky doopravdy jako s těma dětma v těch chrámech a tohle všechno, že nemají se všichni dobře jako my. A tam člověk teprve vidí, že nepotřebuje žádný movitý věci, že ke štěstí stačí strašně málo.
0: Ivo, přeci jen si už troufnu říci, že třeba takovou sprchu potřebujeme, toaletu potřebujeme. Jak jste prožívala tohle jako
3: žena? Nepotřebujeme. Přes den jsme na toaletu moc nechodili, protože vlastně to, co jsme vypili, voda nám byla dávána, tak vlastně vypotíte. Takže toaleta se řešit nemusela. Pokud jsme měli větší potřebu, tak tam možná byla tak jednou za 4 dny, protože nejíte, takže většinou až večer. Já bych řekla, že moje tělo hned příletem do Kambodže bylo v herním módu.
0: Možná někdy i fyzické vyčerpání a náročné úkoly nebyly to jediné, čemu jste museli čelit. A jak takový non-stop tlak v divočině prověří lidskou psychiku a vztahy, o tom si budeme povídat v závěrečném bloku, tak zůstaňte s námi.

0: Posloucháte vysílání rádia vašeho kraje. Ivana a Jirka, tedy Toužimáci, vypráví o svých jedinečných zážitcích z reality show Asia Express. Už teď se dozvíte, zda je přepadla ponorka a co mohlo rozhodnout o jejich vypadnutí. V soutěži jste čelili neustálému tlaku. Bez pochyby jenom to dorazit včas a ještě při nejlepším první. A jak moc dostal v těchto podmínkách zabrat váš partnerský vztah?
1: Já bych se nejdřív vrátil k té psychice, nebo takhle, jestli fyzicky nebo psychicky. Já si myslím, že ta soutěž byla spíš náročná psychicky, protože si musí všichni uvědomit, že kamera je s váma 16 až 18 hodin denně, což znamená od brzkého svítání, kdy jsme stávali někdy 4., 5, nejdýl 6, to už muselo být, to se stalo snad jednou, a končili jsme nočním natáčením někdy kolem 11. hodiny. Takže to nebyla zátěž jenom pro nás, ale vlastně i pro ty kameramany a ty štáby, co s námi jezdili. Takže nevyspalí, to působilo na psychiku, plus vlastně ty přesuny a někdy ty fyzické úkony, soutěže a hlavně stres. Chytneme dneska stopa nebo nechytneme stopa?
2: Já jsem teda psychicky měla o hodně víc, když jsme stali na tom stopu a vidíte, za každou dvojicí, vlastně každá dvojice má ještě auto, kterým se přemisťuje producent a prostě servisní věci. Do toho auta my vůbec nesmíme. My si prostě musíme vzít svůj stop, takže my stojíme, stopujeme a teď vidíte prostě nějaký auto, jak přejede a za ním jede dodávka s číslem. Takže vy víte v tu chvíli, že vás předjel třeba zráci a to nechcete. Takže pro mě to bylo hodně psychický.
0: Nicméně ten moment vypadnutí, ten bývá velmi emotivní, tak je určitě smutný, protože kdo sledoval, ví, že jste se velmi stmelili celkově jako celá ta skupina. Dost jste si i pomáhali, většinou tedy i při těch soutěžích jste si fandili. Co se vám ale honilo hlavou ve chvíli, kdy jste se dozvěděli, že pro vás Asia Express skončí?
1: Já bych řekl spíš, že na začátku, po těch prvních etapách, si člověk uvědomil, že nepotřebuje vyhrát. Není to priorita. Ale zažít celý to dobrodružství až do konce, dostat se co nejdál a vlastně prožít si tu soutěž od A do Z. A tím, že to pro nás skončilo, a ještě my jsme se chtěli podívat do Thajska, že to skončilo na hranici s Thajskem, bylo to velký zklamání, bolelo to. A nebudu říkat, že i když člověk je tvrdý nebo tohle z toho, že neukápne slzička. Fakt to člověka mrzí.
2: Já chci říct, že strašně moc jsem chtěla do Thajska. A v době, kdy nám vyřizovali letenky domů, protože po soutěži po vypadnutí letíte hned domů, tak Jiřík rozhodl, že poletíme po své ose do Thajska, takže můj kluk zaplatil letenky, ubytování a jeli jsme do Thajska a za tomu moc krát děkuju.
0: Takže vy jste se prakticky o nic neochudili, ale já musím zmínit, Ivo, vás donutili sníst poměrně teda jako chutné věci. Bylo evidentní, že pro vás to bylo velmi těžké, řekla bych možná asi i nejtěžší. Těch všech ostatních soutěžících. Tak co to?
1: Já bych to dodal, protože aby posluchači věděli, že se jednalo o smaženou tarantuli, ano. O čem se teď bavíte.
0: Smaženou tarantuli, mravence jste jeli, všechno možný.
2: A smažená tarantule, když se bojíte pavouku, když vidíte pavouka na zdi, tak křičí mi, říku, zabij ho a teď to vlastně musím sníst, to nechcete. Já jsem pořád čekala ještě, že z toho zadečku něco vystříkne, takže vlastně strašně jsem se bála, nevystříklo, jo? Takže to bylo štěstí, ale ono to spálený, hnusný, co musíte sníst, mělo ještě chlupy a ty drhly a potom to nesmíte ničím zapít než pálenkou. Já vypiju jenom sladký prostě pitíčko a tohle to bylo hrozný, takže mě se navalovalo opravdu, ale žaludek to naštěstí ustal a šlo se dál a v normálním životě, kdybyste mi tady dali tarantuly a jako ne, v žádném případě, ale ten adrenalin tam asi hodně pracoval. Pak jsme měli mravence, ano, stepovala jsem, dala jsem si tam hodinu stepu, ale je to opravdu jenom o hlavě, protože víte, že jíte mravence s larvama, Jiřík teda zkoušel, že je to rejže. Druhá věc byla ta, že vy teda 2 hodiny stojíte v Laosu na stopu, je velikánský horko a Jirka mi řekl, že to je jak okurkový salát a já jsem s tím souhlasila. Bylo to šťavnatý, kyselý, bylo to dobrý a musel jste to rozkousat dřív, než vás kousli mravenci.
0: To jsou také zážitky, na které se rozhodně nezapomínat. No, tak zkrátka, museli jste se s tím nějak popasovat.
2: Nechcete vypadnout, takže se musí všechno udělat.
0: Je to určitě i o tom překročit
2: svou hranici.
0: si víc té komfortní zóny, ano. Jak se velmi s oblibou říká. Dali byste to ještě jednou? Otázka na závěr.
2: Určitě.
0: Toužimáci, děkujeme, že jste dnes přišli otevřeně se, podělili o své zážitky z této extrémní cesty a ukázali nám, co všechno se dá s jedním eurem v kapse zvládnout. Vaše pozitivní energie, ta je totálně nakažlivá, to musím potvrdit. Takže pokud posluchači máte stejné choutky, momentálně je vypsán nový casting. Toužimáci, mějte se fajn a přejeme vám krásné léto.
2: Ahoj. Vám taky, děkujeme, ahojte.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: rozhovoru s dnešními hosty, s Pavlínou Kyselovou, zpíval Pavel Bobek písničku od Cata Stevense. My jsme u dalšího dopoledního tématu. Ministerstvo pro místní rozvoj vymezilo v Karlovarském kraji 4 akcelerační zóny pro jednodušší výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Jedna z nich leží u Březové na Sokolovsku, kde stát počítá se vznikem solární elektrárny. Starosta obce proto svolal besedu s obyvateli, aby jim záměr představil a vysvětlil další postup. Lidé diskutovali také o plánu soukromého investora postavit větrnou elektrárnu v místní části Lobzy.
1: My víme, co teď rezonuje na sociálních sítích, co rezonuje mezi veřejností, a to je větrné elektrárny a akcelerační zóny.
2: Zahájil besedu s obyvateli nezávislý starosta Jaroslav Bělíček. Ministerstvo životního prostředí vymezilo jednu z akceleračních zón v katastru Březové v místní části Tisová.
1: Je to ta popílkárna vlastně, kde ten pozemek nemá žádnou hodnotu. Ta lokalita není vidět, je utopená v dolíčku, je obřovin zarostlá kolem dokola silnic, takže tam je minimálně, že nás to bude rušit, narušovat.
3: Ale já jsem se chtěl zeptat na ty větrníky na Lobze.
2: Největší obavy měly místní z možné stavby větrných elektráren v lokalitě Paseckého vrchu, v místní části Lobzy.
1: Většina lidí si myslí, že to je náš projekt, že my tam chceme stavět větrné elektrárny a podobně, ale to je soukromý subjekt a soukromá investice. V té lokalitě, kde mají být projekty 3 větrných elektráren, tak je tam stavba povolena, ale pouze pro rekreační účely, nikoli pro energetiku.
2: S případnou výstavbou větrných elektráren nesouhlasí obyvatel Lobzů Vladimír Pašek.
4: Bydlíme v bezprostřední blízkosti vlastně plánované výstavby. Těch důvodů, proč s tím jako celá obec jednohlasně nesouhlasíme, je jako celá řada. Mezi ty hlavní patří hluk, rušení zvěře lesní, cena nemovitosti.
2: A co solární elektrárna v Tisové?
4: To není vlastně v okolí mýho bydliště a zase úplně tolik se mi to nedotýká.
2: Na setkání se starostou dorazila také obyvatelka Březové Jana Muchnová.
5: Myslím si, že větrné elektrárny mají svůj význam, ale na správných místech, ale ne v blízkosti obydlí, jako jsme my, Březová, Lobzy a podobně.
2: Nezávislý starosta Jaroslav Bělíček byl s účastí několika desítek obyvatel spokojený.
6: Jsem rád, že občani na besedu přišli. Je vidět, že mají zájem o to, co se děje. A samozřejmě jsem počítal s tím, že může přijet někdo z takzvané organizované skupiny, který vlastně narušují tyhle ty jednání. A proto jsem rád, že jsme si tohleto vyříkali s místníma občanama, kteří tomu mají největší vztah a řeší tyhle ty problémy, a ne s někým cizím, kdo by mluvil do našich problémů.
2: 3 větrné elektrárny u Lobzů by měly měřit až 125 metrů. Podle starosty odbor životního prostředí krajského úřadu záměr investora v minulosti už dvakrát zamítnul. Z Březové u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Noční linka dneska otevře téma, když auto supluje ložnici. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, koncertu nebo při dlouhé noční směně. To je docela téma i pro Honzu Macouna, moderátora dnešní noční linky. Můžete se mu pochlubit se svými zážitky po 23. hodině až do 1. hodiny raní. No a my už za chvilku v dopoledním programu úplně změníme téma, řeč nebude o autech, ale do 11. hodiny ještě stačíme navštívit křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu v Plzni. Teď bude hrát a zpívat zpěvák Sebastián. Záchranný bod. Hezké dopoledne.

0: Ještě 9 minut a bude 11 hodin. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň je jednou ze tří křesťanských poraden v České republice. Služby poskytuje především žákům a studentům církevních škol na území plzeňské a českobudějovické diecéze. Přijímá ale i další klienty, jak věřící, tak nevěřící. V doprovodu ředitelky Evy Zábrocké teď nahlédneme do barevných vyšetřoven poradny, která se nachází v přízemí kláštera Dominikánů na Jiráskově náměstí v Plzni.
1: Vy jste vlastně na začátku mi říkal, že máte potíže se čtením. Můžete mi to konkretizovat, co vám dělá potíže?
2: Dělá mi potíže porozumět textu. Často si musím několikrát přečíst daný úryvek, abych tomu porozuměl.
1: Jsou nějaké texty, které vám opravdu jako ještě činí větší potíže? Je to buď odborný text nebo beletristický text?
2: Většinou ty staré české texty.
3: My máme v poradně 4 vyšetřovny. Nyní jsme vyšli z červeného pokoje. Na dveřích nemáme jmenovky. Chceme sejmout takový ten úřední drive.
4: Nyní přicházíme do žlutého pokoje. Žlutý pokoj je pokoj nebo vyšetřovna paní kolegyně psycholožky. Většinou má v péči malé děti, má pro ně zde i připravený hrací koutek, mají zde krasohledy a potom různé vkládačky na vkládání tvaru, základní nějaké předpočetní představy a samozřejmě v koši na hračky taky nějaké auto, pucle, omalovánky.
5: O děti v jakém věku se staráte?
3: Do poradny mohou přicházet klienti od 3 let věku do ukončení vyšší odborné školy, zhruba do těch 22 let.
2: My jsme začali chodit se synem na doporučení ze střední školy, z prvního ročníku, kam nastoupil, na informační technologie a ten obor nám nesedl, teda jemu. Tak jsme vyhledali služby této poradny a pomůže nám to do budoucna při nástupu na novou školu střední.
5: Pomáhá víra v Boha při řešení nejrůznějších problémů?
3: Za mě ano. Já říkám ve své poradenské službě, že jsem v Božích rukou a že vnímám tu přítomnost Boha mezi námi i v tom kolektivu.
5: A do terapie promítá se nějakým způsobem víra v Boha?
3: Pro nás to křesťanství je jakousi nadstavbou. Někdo si pod křesťanstvím představí toho Boha a někdo úplně prostě to dobro v nás.
2: Pomohlo mi si tady s paní doktorkou popovídat. Jsou tady moc příjemní lidi. Je mi tu příjemně, je to tu hezký moc.
4: Nyní vás provedu čekárnou. Čekárna má proto, aby jsme ji trošku oživili, barevné podsedáky. Děti si s těmi podsedáky často hrají. A aby ta čekárna pro klienty měla nějaký živý prvek, tak po dlouhých diskuzích vyhrála želva. Jedni z prvních klientů nazvali želvu Boženou. Má vlastní papíry, takzvané jako dokumenty k tomu zvířeti, řádně založeny ve složkách, kde mají kolegyně personální dokumenty, takže nejenže v personální dokumentech jsou dokumenty o Zábrocké, ale taky dokumenty o Boženě.
5: Na blízku každému přicházejícímu člověku. To je motto křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Příští týden začne v plzeňské fakultní nemocnici stavba pavilonu chirurgických oborů. Zámecký park na Kozu u Plzně ničí divočáci. Správci památky žádají o výjimku k jejich odstřelu. Nanoplasty podle objevu vědců z Akademie věd poškozují ochranou vrstvu plic. Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Po 16 letech příprav začne v plzeňské fakultní nemocnici stavba pavilonu chirurgických oborů. 12 podlažní budova s heliportem na střeše a moderním operačním traktem bude stát v areálu na Lochotině. Po dokončení tam bude chirurgie, ortopedie, neurochirurgie a urologie, velký urgentní příjem a emergency. Vysoutěžená cena stavby je podle ředitele Václava Šimánka 3 miliardy 100 milionů korun. Nemocnice uhradí 30%, zbytek půjde ze státního rozpočtu.
3: Chirurgický pavilon se posouvá mílovými kroky. Příští týden předáme staveniště a firma tím pádem může zahájit výstavbu pavilonu, tak jak jsme říkali. Má na to omezený limit, necelých 5 let, a my budeme bedlivě hlídat, aby se dodržoval harmonogram.
2: Hotovo by mělo být v roce 2030. Divoká prasata ničí zámecký park na Kozlu nedaleko Plzně. Černá zvěř dokáže do areálu proniknout navzdory oplocení. Správci zámku už požádali krajský úřad o mimořádný odstřel a čekají na vyjádření, říká kastelánka Věra Polanová.
4: V zámeckém parku se od jara potýkáme s výskytem divočáků, kteří rozdívají travnaté plochy a narušují povrch půdy, což pro nás znamená práci navíc, opakované upravování terénu a dosévání poškozených míst. Návštěvníkům se také omlouváme za dočasně narušený vzhled parku. Na obnově poškozených ploch pracujeme a děláme vše proto, aby byl park co nejdříve opět v reprezentativním stavu.
2: Vědci z Akademie věd odhalili, jak do plic pronikají nanoplasty, miniaturní úlomky umělé hmoty poletující vzduchem. Pomocí nově sestrojeného mikroskopu sledovali látky na povrchu plicních sklípků.
5: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky, a když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
6: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hajerovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
5: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
6: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL na ledě Colorada. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorada byl Martin Nečas. Na ledě byl ale pouze u dvou obdržených branek.
0: Počasí.
2: Čekejte polojasno nebo oblačno, výjimečně přehánku. Kolem poledne a odpoledne bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Pozdě odpoledne a k večeru budou přehánky ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. A biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Bolduch na Rokycansku se pracuje na údržbě mostu a odstavní pruh je uzavřený. Jděte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Lékař, zdravotní sestra a dvě laborantky. To byl tým na oddělení lékařské genetiky v plzeňské fakultní nemocnici před 50 lety. O jeho zakladateli Františku Lošanovi uslyšíte za chvilku, a to v rámci pravidelné rubriky Náš příběh.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

jeho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: genetika Františka Lošana. Před půl stoletím stál u zrodu lékařské genetiky v Plzni. V současnosti František Lošan i ve svých 87 letech stále pracuje. Podílí se na aktivitách v Lions Clubu City a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
1: Pro medicínu jsem se rozhodl na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
2: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
1: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
2: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
1: Ty začátky toho samostatného oddělení při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech. Lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
2: Kam se posouvá genetika?
1: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. To znamená, zabýváme se vyšetřením rodin, kde je zvýšené riziko především rakoviny ženských orgánů, ale i rakovina tlustého střeva.
2: Vy pocházíte z muzikální rodiny. Na co vy sám osobně jste hrával?
1: Původně jsem začal na trumpetu a můj starší bratr chodil, jak se tehdy říkalo, do houslí, ale když slyšel, že trumpeta je trošku jiný nástroj, tak žádal, abychom si ty nástroje hudební vyměnili a nezbylo mi nic jiného, než teda převzít ty housle. Je to především oddychová záležitost a mám rád takzvanou vážnou hudbu.
2: Pojďme k tomu, co vás baví, jaké máte koníčky.
1: Vařím rád, naučil jsem se karlovarské knedlíky, umím dobrou svíčkovou s brusinkami a mám rád česká jídla, která jsem schopen připravit sám.
2: I ve vašich 87 letech jste stále aktivní.
1: Chodím na genetiku, starám se o dům, jinak se těším ze svých vnuků. Máme 6 vnučat a 1 pravnouče. A snažíme se setkávat hlavně o Vánocích.
2: Tak to máte ten dům hned plný.
1: To je hned plno a já se snažím taky připravit nějaké pohoštění a rád vidím, když jim to chutná.
2: Máte nějaké životní krédo?
1: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita. To jsem se naučil díky svému otci, který vybudoval řeznickou firmu, která byla velice úspěšná v Lounech a v roce 1948 o ní přišel, tak samozřejmě to byla nepříjemná záležitost pro celou rodinu, ale ze všeho se taky otec snažil dostat a pokračovat dál.
2: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
1: Byl založen 1992.
2: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
1: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí, potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné a těšíme se, že se zase setkáme.
2: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

První panelové sídliště v Karlových Varech vzniklo na místě čtvrti zničené bombardováním na konci druhé světové války. Tuhnice měly být symbolem moderního bydlení. Další díl seriálu Výtah mimo provoz uslyšíte už za chvíli. Právě.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Karlovy Vary si většina lidí spojí hlavně s lázeňstvím a historickým centrem, jenže součástí města jsou i panelová sídliště, která vznikala hlavně po druhé světové válce. Se seriálem Výtah mimo provoz tentokrát zamíříme do Tuhnic, prvního velkého panelového sídliště ve městě.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Kateřinou Havlíkovou z kanceláře architektury města Karlovy Vary stojíme u jednoho z nejvyšších paneláků Tuhnického sídliště. Tak jak tohle sídliště vzniklo?
3: Pro vznik tohoto sídliště bylo klíčová jedna z nešťastných událostí ke konci druhé světové války, kdy Tuhnice, jejich velká část, podlehla plošnému bombardování a kvůli tomu i vlastně došlo k uvolnění velké části pozemků. A vzhledem k tomu, že po válce pro Karlovy Vary bylo lázeňství stanoveno jako úplná priorita, i ekonomická priorita, tak došlo třeba k přestavbě velké části městských domů v historickém centru na lázeňské objekty. Velké části nájemníků, třeba právě z historických objektů, tak byly nabídnuty nové byty na tehdejší dobu nad standardním bydlení, které právě mělo vzniknout v Tuhnicích. Takže v těchto místech došlo nejdřív k projektu a potom k výstavbě úplně prvního karlovarského panelového sídliště, kde teď právě stojíme.
2: Tuhnické sídliště vyrostlo v 60. letech.
3: Projektováno bylo krajským projektovým ústavem, architektem Hořejším. Ten projekt byl, myslím, ukončen v 62. roce a pak následovala hned výstavba. Výstavba se koordinovala podle typu G57, což byl na tu dobu typický způsob, jak postavit panelový dům jako stavebnici, když bych to měla zjednodušit.
2: My teď přicházíme k takovému centru Tuhnického sídliště a to je Meteor.
3: Ten byl takovým středobodem celého urbanismu toho sídliště. Vedla k němu hlavní pěší třída, což je dnešní ulice Krymská, už v trochu pozměněné podobě. A ve společenském centru Meteor byla kavárna až se 170 místy. Byl tam také bar, taneční parkét, a restaurace a společenský sál, takže ten dům byl opravdu koncipovaný jako nové společenské centrum pro všechny obyvatele toho nového tuhnického sídliště. Těch mělo být až 3200 nových obyvatel v 960 bytech.
4: Alena, v podstatě já byla první nájemník tady, takže od roku 65.
2: No a jak se bydlelo v těch 60. letech?
4: No tak asi proti těm starým, že my jsme bydleli původně na Petříně, nahoře na Vyhlídce, což je stará čtvrť, takže ty byty byly moderní tenkrát. Jako byly jako dobře dělaný.
2: Pan Jan, paní
5: Helena.
2: Tak a jak se vám bydlí v tu?
5: Bydlí dobře, bydlíme tu kolik let, asi 45 nebo ještě víc.
6: Od roku 65.
5: No, my jsme se jenom přestěhovali tam odsud, tadyhle do Věžáku. Jsme bydleli v přízemí a tam byla tma, jak narostly ty stromy, tak jsme si našli tadyhle v 8. patře, takže už mě tam žádný strom nedožene.
2: Ten náš seriál se jmenuje Výtah mimo provoz. Vy říkáte, že bydlíte v 8. patře. Co děláte, když je výtah mimo provoz?
5: Oni jsou tam dva, vždycky jeden jde. Ještě se nikdy
6: Nestalo se, že by nějaký nejezdil.
2: Tuhnice dnes patří k nejžádanějším adresám v Karlových Varech. Do centra je to jen pár kroků, blízko je řeka i lázeňské lesy. A i když tu na rozdíl od jiných karlovarských sídlišť nenajdeme výraznou uměleckou výzdobu, často se o Tuhnicích mluví jako o jednom z nejhezčích sídlišť ve městě. Jana Strejčková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Rokycanech se dneska koná 19. ročník memoriálu Jindřicha Šmause. Na Masarykově náměstí soutěží profesionální týmy hasičů a záchranářů z Česka i ze zahraničí. Návštěvníci sledují realistické zásahy u dopravních nehod, moderní techniku i práci zdravotnických záchranářů. Soutěži přihlíží také náš regionální stopař Jiří Trnka. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Rokycan, tady Masarykovo náměstí dnes hostí 19. ročník memoriálu Jindřicha Šmause. Je to jedinečná soutěž, která spojuje profesionální hasiče, zdravotnické záchranáře, kteří společně zasahují u simulovaných dopravních nehod. Diváci tady v Rokycanech sledují realistické vyprošťování zraněných osob, zhavarovaných vozidel, poskytování první pomoci i práci týmů pod časovým tlakem. Součástí akce jsou také ukázky moderní techniky, preventivní stanoviště a živý přenos soutěžních pokusů na velkoplošné obrazovce. Mluvčím hasičů krajských je Petr Poncar. Petře, když čeští hasiči při vyprošťování sledují své kolegy ze zahraničí, tady třeba z Polska nebo Slovenska, má samotný zásah jiný rytmus než ten, na který jsme zvyklí tady u nás?
3: Já si myslím, že hasiči poznají ten rozdíl, ale člověk, který by byl, řekněme, obětí dopravní nehody u nás nebo na Slovensku nebo v Polsku, by ten rozdíl nepoznal. Ta kvalita té práce se napříč hasičskými sbory velice podobá, takže myslím si, že ani na Slovensku, ani v Polsku byste se nemuseli obávat o to, že by vám ta pomoc byla poskytnuta nějakým nekvalitním způsobem. Je to velice srovnatelné. Už jenom to, že jejich týmy jsou schopné soutěžit tady na této soutěži a získávat poměrně velmi dobrá umístění, značí to, že ta kvalita poskytovaných služeb z hlediska hasičských sborů je velmi vysoká.
2: Aktuálně tady zasahují nebo spíš soutěží podnikoví hasiči. Je to hasičský záchranný sbor letiště Praha. Ty se také dostávají dopravním nehodám?
3: Ku podivu ano. Přestože jejich rajónem je převážně letiště Praha, tak oni jsou zařazeni do integrovaného záchranného systému a za určitých podmínek k některým typům zásahů výjíždí i mimo letiště, takže ano, i oni jsou schopni zasahovat u dopravních nehod. A to nejenom u nehod leteckých, ale i pozemní techniky.
2: Ještě možná závěrem, my jsme tady zmínili slovo jako vyproštění, střihání. Pojďme to přiblížit posluchači, o čem se vlastně bavíme.
3: Tak bavíme se o souboru opatření, který hasiči dělají ve chvíli, co přijedou k dopravní nehodě, a jsou to taková opatření, aby se co nejrychleji zraněné osoby dostaly ven z těch havarovaných vozidel. A to buď můžeme udělat tak, že se nám povede otevřít dveře a osobu normálně vyndat, a nebo pokud dveře otevřít nejdou, my si musíme najít jakousi násilnou cestu k tomu, abychom se k pacientovi dostali. Snažíme se najít tu nejšetrnější, tu nejrychlejší, ale někdy opravdu musíme tu karoserii jako takovou rozbít, čili rozřezat, rozstříhat nebo roztrhat.
2: Poslední otázka, ptá se pojišťovna, zdali bylo nutné to auto až takhle rozstříhat?
3: Takhle, nás celkem nezajímá, na co se ptá pojišťovna, protože my bojujeme o čas a o zdraví pacientů, takže jak se potom k tomu staví pojišťovny, to už je jejich věcí.
2: Mluvčí hasičů Petr Poncar, děkuji. Soutěž hasičů a zdravotních záchranářů, kteří společně zasahují u simulovaných dopravních nehod, můžete tady na Rokycanském náměstí sledovat až do 15. hodiny.
1: Jiří Trnka, náš regionální stopař, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň.

Cibulový med uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti. Jak se tato zázračná směs připravuje, to vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Stane se tak už za chvilku, teď jsou tady Bonnie M.

0: Babské rady.
1: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách, na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájejte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 4 minuty tady bude 12. hodina, přejeme dobrou chuť k dnešnímu obědu. No a informace o dnešní humoriádě mluví jasně. Hostem dnes bude televizní moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová. Tak poslouchejte po 16. hodině.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Odárna Plzeň opět nabízí napouštění bazénu z objednané cisterny. Dobřany opraví a zpřístupní horní patro městské zvonice. Dnes bude polojasno nebo oblačno, lokálně přehánky, ty budou k večeru ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Teploty do 22 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpán Gazíková. České zemědělství je podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala v krizové situaci, řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl také zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Vodárna Plzeň nabízí službu plnění bazénů čistou vodou z cisteren. Při napouštění z kohoutku totiž hrozí, že množství vody vodovod poškodí. Cisternu doveze vodárna přímo k zákazníkům. Je ale nutné si ji objednat předem, dodává mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
2: Hlavním vlastním místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nýřan. Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se však neúčtuje. Připočítává se však cena za dopravu a manipulační poplatek.
1: Dobřany na jižním Plzeňsku plánují zpřístupnit i nejvyšší patro městské zvonice na náměstí TGM. Ještě předtím je ale nutné opravit poškozenou zvonovou stolici, která je na hraně životnosti, říká nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka.
3: Místo toho provizoria tam vznikne poctivá, stará, řemeslná, dřevěná zvonová stolice a pak vrátíme zvonu srdce, které mimo jiné kvůli té špatné statice vypadlo a zároveň pustíme lidi až nahoru do věže, kde ten výhled bude ještě o kus lepší, než je dneska.
1: S výměnou zvonové stolice a následným zpřístupněním horního patra zvonice počítají Dobřany v příštím roce. Německo přijalo po americkém lékaři nakaženém virem Ebola také jeho příbuzné. V noci na dnešek o tom informovalo spolkové ministerstvo zdravotnictví. Manželka infikovaného lékaře a jejich 4 děti jsou také na klinice Charité v Berlíně.
4: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra figurují ve 30členné nominaci české reprezentace na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Oba byli vyřazeni z kabiny Slavie po disciplinárním řízení v derby se Spartou. V národním týmu přesto oba hráči zůstávají. Finální zúženou nominaci trenér Miroslav Koubek oznámí po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno nebo oblačno, lokálně s přehánkami. Ty budou k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Boru na Tachovsku pozor na práce na silnici, mění se dopravní značení a odstavní pruh je uzavřený. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Píšeme 21. květen, svátek má Monika a začínají písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Tady je Stanislav Jurík, přeji vám příjemný poslech. Telefonní linku připomínám už jen formálně, protože stejně ji všichni máte navolenou v telefonech 221 554 222.

0: Jako první se přihlásil pan Marek Znířan a má k tomu hodně dobrý důvod. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás. Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro moji maminu Helenu Hojdorovou do Holíšova, která dneska slaví 80. narozeniny. Přejeme jí všechno to nejlepší, aby tady s náma ještě dlouho byla. A opravdu jen to nejlepší a v sobotu to pořádně oslavíme.
0: Takže gratulujeme.
1: Je to písnička, jak jsme se spolu domlouvali. Jo, byla to prostě dobrá volba, snad se jí bude písnička líbit, no.
0: Dobře. Marku, díky, hodně to oslavte a maminku pozdravujte. Mějte se hezky.
1: Samozřejmě, děkuju moc krát.
0: Nashledanou.
1: Tak jo, nashledanou.

0: Další gratulantkou v dnešním pořadu je paní Věra, tak vás srdečně vítám, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát dvou ženám, a to je, jedna je moje dcera, jmenuje se Jana Krajdlová a pochází ze Zažišova, a druhá je Jana Hodbaurová a toho času je v Rochlově na ranči. Takže milá děvčata, já vám přeji hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, dlouhé žití, protože je krátké, spoustu lásky a porozumění vám všem přeje mami a zároveň kamarádka.
0: Dobře.
1: Pane redaktore, vám všem děkuji a chtěla bych poslat pozdrav i panu Kopejtkovi.
0: Zdravíme ho, děkujeme za pozdrav, mějte se krásně.
1: Vy taky, nashledanou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Do dnešních písniček přišlo i několik písemných gratulací. První z nich si teď přečteme, protože je vlastně dvojitá. Prosíme o zahrání písničky Síla starých vín od skupiny Škvor pro paní Janu Simbartlovou z Bolešin, a to k dnešním narozeninám a k svátku, který oslaví v neděli. Hodně zdraví, pohody a radosti z vnuček přeje sestra Maruš s rodinou a děkujeme za zahrání.

0: Co bude dál, to je jednoduché. Telefonát od pana Karla. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Dne 24. května oslaví své narozeniny pan Jiří Šapek tady z Lidické 348 z Kolovče. Hodně zdraví a spokojenosti a mnoho lásky tomu přejí všichni z Lidické 348, který ho mají rádi, jo, dále celá jeho rodina a dále tuto písničku posílám tež všem Janám, Janičkám, a to je paní Janě Kadlecovej, taky do Lidické 348, paní pečovatelce Janě z Kanic, a dále paní Janě Kockovej do Kolovče a Janě Knězovej do Stanětic. A hodně zdraví jim přeju všem, všechno nejlepší, a tuto je všechno pro všechny Janičky, které znám, to by bylo na dlouhý lokte. Děkuji moc krát a naslyšenou, pane Jurí.

už je to další písemný vzkaz. Prosíme o předání gratulace a zahrání písničky našemu členovi, panu Eduardu Sýkorovi z Chodova. Dneska slaví 70. narozeniny a tak mu přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu do dalších let. Přání posílá výkonný výbor aktivu zasloužilých hasičů okresu Domažlice. Přáli bychom si písničku Být stále mlad od Karla Gotta. Děkujeme za vyřízení a přejeme hezký den. No tak, písnička je tady a my gratulujeme k 70. narozeninám.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Teď je tady pan Vladimír z Radkovic u Měčína. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím plzeňský krásný rozhlas a všechny posluchače plzeňského rozhlasu. A tu písničku bych chtěl poslat paní Marii Slunčíkové do Hoštiček. A Maruško, tu písničku ti dávám zahrát k krásnému poslechu a hlavně za krásné vzpomínky. A děkuju.
0: Tak asi do toho víc už neuslyším od Vladimíra, vy jste se úplně dojel během toho telefonátu, ale všechno podstatné podle mě zaznělo, tak pustíme písničku, kterou jste vybral a děkujeme. Hezký den i vám.
1: Děkuju.

Zahrajte prosím písničku od Jaroslava Samsona Lenka, a to pro moji babičku Růženku Růžičku Hostnedlovou, tetu Hanku Doždírce, Moničkám k svátku a pro všechny posluchače, aby se uměli i přes všechny starosti života na svět usmát. To nám napsala Myška ze Sulejovic. Musel jsem se podívat, kde jsou Sulejovice na mapu, tak jsem zjistil, že jsou kousek od Lovosic. Tak zdravíme i tam a posíláme písničku. Byť tedy písnička Zůstaň od Samsona tady není, tak vybereme jednu hodně známou.

0: Nestihli jste náš letošní den otevřených dveří? Do budovy Českého rozhlasu Plzeň se můžete znovu podívat už tento pátek. V rámci muzejní noci jsou pro vás připraveny 4 různé prohlídky. První v 17 a poslední ve 20 hodin. Podrobnosti zjistíte na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Rezervujte si vaši prohlídku na telefonním čísle 221 554 200. Muzejní noc v Českém rozhlase Plzeň. V pátek 22. května.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady jsou písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Přišla další gratulace. V tomto znění dneska 21. května se dožívá 60 let pan Vladimír Karel z Volduch, který pracuje jako mechanik podniku Avelt v Rokycanech a ve Volduchách je dlouholetým starostou sboru dobrovolných hasičů. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a spokojenost v životě, přeje celá rodina z Volduch a taky ze Sedlecka.

0: a mám dost času.
1: Kde pak neděle? Je čtvrtek a vy posloucháte písničky pro vás, ale my už se chýlíme ke konci, je tady ještě vzkaz od Honzy Sklatov. Dneska by si rád poslechl písničku Tabáček od skupiny Činasky. Posílá všem posluchačům a zdraví, tak děkujeme i za tenhle vzkaz a další můžeme vyřídit zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. Stanislav Jurík vám přeje hezký den.
0: Halo,

0: TPP Okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínicí technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, seřídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nafta za uplynulý týden zlevnila, benzin zdražil. Policisté pátrají po 38-leté ženě ze severního Plzeňska. Dnes bude polojasno nebo oblačno, lokálně s přeháňkami. Ty budou k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Teploty do 22 stupňů. Pěkné čtvrteční odpoledne přeje u zpráv Petra Broučková. Benzin v Česku za uplynulý týden podražil. Za litr zaplatí řidiči v průměru 42 korun a 84 haléřů. To je o 31 haléřů víc než předcházející týden. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta naopak zlevnila o 40 haléřů na průměrných 40 korun a 96 haléřů za litr. Nejlevnější benzin natankují řidiči ve Zlínském kraji, naftu v Karlovarském kraji. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Ve srovnání se stejným obdobím loni zdražily pohonné hmoty o zhruba 9 korun. Ministerstvo financí stanovuje od začátku dubna čerpacím stanicím maximální cenu, za kterou můžou paliva prodávat. Policie pátrá po Janě Walterové z Dobříšen. Na severním Plzeňsku pohřešovaná žena odešla včera z domu bez jakýchkoliv osobních věcí a už o sobě nedala vědět. Podrobnosti doplní mluvčí Eva Červenková.
2: Žena je přibližného stáří 38 let, štíhlé postavy, vysoká asi 165 cm, má oválný obličej, hnědé oči a delší tmavé vlasy zastřižené k ramenům. Na sobě měla modré tričko, růžovou mikinu s kapucí a modré džíny.
1: Informace o pohřešované ženě lze podat na jakoukoliv služebnu nebo tísňovou linku 158. Železná Ruda investuje přes 5 milionů korun do nových chodníků a komunikací, prodlouží třeba chodník ve Špičácké ulici, který doplní osvětlením. Podle starosty Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů je to kritický úsek, kde se lidé často pohybují v nebezpečných podmínkách.
3: Zahájili jsme hned několik významných investičních akcí, které zásadně zlepší bezpečnost chodců. Úplně klíčová investice je prodloužení chodníku ve Špičácké ulici. Je to dlouhodobě problematický a nebezpečný úsek, kde se výrazně zvýší bezpečnost všech pěších.
1: Nový chodník bude zároveň první částí chystaného propojení Železné Rudy a Špičáku. Sport. Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v 29 člené nominaci české reprezentace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Nováčky jsou Hugo Sochůrek, Christopher Kabongo a Alexandr Sojka. Finální nominace na šampionát bude známá po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května. Počasí. Dnes bude polojasno nebo oblačno, lokálně s přeháňkami, ty k večeru ustanou a začne se postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů. Fouká západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi 9. a 4. kilometrem ve směru na Prahu počítejte s kolonou a na dálnici D5 na 111. kilometru ve směru na Rozvadov dejte pozor na pomalu pohybující se vozidlo údržby. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den a děkuju za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vím, proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe.
6: Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo, že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodali lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mě to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy. A přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly. A říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte. Prostě tam je takovej, jako se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, aby se...

0: prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
1: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
0: Ano, ano. Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou. Strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává. Jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty. A je, nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše, větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
1: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
0: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
1: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
0: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář v uvozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
1: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by bylo jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, v tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do
1: Stardance. No, jako uměla tančit, víte, co by bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radostí a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, to vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty
1: je
0: tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už tři své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu, jednou tam si nebudu,
1: přesně
0: nechci
1: tak.
0: A chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamení, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem berán, ale je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím... Ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak, no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na dva měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na dva dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách. Takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju. Takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct, ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do Pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No, já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: jasný. Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Třeba, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na Viki růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka, blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená?
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Vlastně, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umíte vyslyšíte a ten váš vám někdy občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie odvolala pátrání po pohřešované ženě ze severního Plzeňska, našla ji u kozojed. Na Šumavě díky společnému sázení přibylo 7 tisíc jedlí. Ústřední vojenská nemocnice bude mít nového ředitele. Zítra bude zpočátku většinou skoro jasno, během dne přechodné přibývání oblačnosti. K večeru se opět vyjasní. Teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Díky zveřejněnému pátrání a několika poznatkům od veřejnosti se policistům podařilo 38letou pohřešovanou ženu vypátrat u obce Kozojedy. Jak uvedla policejní mluvčí Eva Červenková, žena byla dehydratovaná a předána do péče zdravotníkům. 7 000 jedliček zasadili lidé při jarním sázení se spolkem Víla v Šumava. Akce se konala už po 15. Tentokrát se pracovalo v okolí Debrníku, říká předseda spolku Richard Broš. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet svoje expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. Na pozici nového ředitele nemocnice teď ministerstvo vypíše výběrové řízení. V nemocnici minulý týden zasahovala policie, a to kvůli kauze falšování lékařských posudků, ve které už je obviněných 10 lidí. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno nebo jasno, k ránu se mohou v údolích objevit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra čekejte zpočátku většinou skoro jasno. Během dne bude přechodně přibývat oblačnost, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se od 9. kilometru ve směru na Prahu tvoří kolona. S kolonou počítejte také ve směru na Plzeň, a to mezi 19. až 28. kilometrem. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné čtvrteční odpoledne, venku je pěkných 20 stupňů a postupně se každý den budou teploty zvyšovat. V sobotu nás dokonce čeká 26 a v neděli teploty do 30 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a my společně spočítáme, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě. Výsledek nám prozradí Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Zahrajeme si Pavla Bobka a Michala Davida. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň a minutu po čtvrt na tři dohrává Belinda Carlisle. Patrik Keller pracuje jako policista a ve volném čase se věnuje dějinám bezpečnostních sborů. Dlouhodobě se zabývá jižním Plzeňskem. Nejen o knížce Stíny Kasejovická si s ním budeme povídat, ale taky se přesuneme v čase k práci mužů zákona v letech 1918 až 1939. Dopolední rozhovor si nenechte ujít zítra po 10. hodině. Teď už hraje kapela Jelen a počkejte si na tipy pro volný čas. Pěkné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pesek vám dělal společnost ve čtvrtek odpoledne na Českém rozhlase Plzeň a řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve Velkém divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni začíná v 19 hodin činoherní představení Emily Bronteové Na větrné hůrce. Autorka zemřela krátce po vydání svého jediného románu, který podepsala mužským pseudonymem. Dílo se stalo jedním z nejvýznamnějších děl anglické literatury. Na setkání před premiérou můžete přijít v 18 hodin do foaje malé scény Nového divadla. Na neformální akci souboru muzikálu si popovídáte s tvůrci a protagonisty nové inscenace Obejmout vlny. Na plzeňské scéně Moving Station pokračuje Mezinárodní divadelní festival Na stevřeno. Program začíná v 18 hodin. Pokračuje také festival ZUŠ Open ve výstavní síni Masné krámy v Plzni, začíná v 17 hodin koncert Základní umělecké školy Jižního Plzeňska. V Tachově začíná v 18 hodin v Základní umělecké škole absolventský koncert žáků hudebního oddělení. A nová výstava Koně a křídla a motýly je otevřená v budově Městského úřadu v Černošíně. Vystavovatelkou je Helena Nuhlíčková z Kladrub a uvidíte její nejoblíbenější fotografie. Otevřeno je v provozní době úřadu. Černošinský tip tedy udělal tečku za dnešní nabídkou, tak se dobře bavte.

Chcete si napustit bazén? Můžete si objednat cisternu s čistou vodou, kterou vám vodárna Plzeň doveze až na vaší zahradu. Jak tahle služba funguje a proč by ji majitelé bazénu měli využít, tak to uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň už po kapele Elán, která je tady právě teď.

0: Čtvrtek odpoledne otevřeme rozhlasové tržiště, tak si připravte vaše inzeráty a telefony. Prodávat začneme přibližně minutu po 3:15. Teď vám ale na Českém rozhlase Plzeň poradíme, jak napustit vaše bazény. Vodárna Plzeň totiž nabízí po celé léto rozvoz pitné vody pro napouštění bazénu. Díky využití vody z cisteren se mohou majitelé bazénu vyhnout tomu, že poškodí vodovod sobě, sousedům nebo že vyčerpají všechnu vodu z vlastní studny.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou na napuštění bazénu si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale ta měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Jak moc dopředu jste si tuhle službu objednávali?
2: No, protože ono se může stát, že v průběhu sezony už voda nebude, tak se snažíme co nejdřív. Většinou čekáme, kdy se na stránkách vodárny objeví výzva, že už je služba dostupná, ale to jsme objednávali tuším někdy na začátku května, tuším, že bylo 3. května.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem si nechtěla vyčerpat vlastní studnu, takže tohle se mi zdálo k nejideálnější řešení.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se však neúčtuje. Připočítává se však cena za dopravu a manipulační poplatek.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastně místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nýřan. Vodu zavážíme dvěma cisternami o objemu 8 nebo 9 metrů krychlových vždy od 8 do 14 hodin, takže záleží v podstatě na velikosti zavezeného bazénu.
1: Díky napouštění bazénu z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Pokud by totiž roztočil kohoutek naplno, mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zaklení vody. A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Způsob napouštění z kohoutku navíc není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Nestihli jste náš letošní den otevřených dveří? Do budovy Českého rozhlasu Plzeň se můžete znovu podívat už tento pátek. V rámci muzejní noci jsou pro vás připraveny 4 různé prohlídky. První v 17 a poslední ve 20 hodin. Podrobnosti zjistíte na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Rezervujte si vaši prohlídku na telefonním čísle 221 554 200. Muzejní noc v Českém rozhlase Plzeň. V pátek 22. května.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevíráme rozhlasové tržiště, tak volejte na známé číslo 221 554 222. Věřím, že máte připravené inzeráty, tak jdeme prodávat, kupovat a měnit. Dobrý den, jste první na řadě.
4: Dobrý den, já bych koupil Volkswagen Charant, po případě Ford Galaxy. Pěchám a mobilní číslo je 702 522 033.
3: 702 522 033 je váš kontakt.
4: Ano.
3: Dobře, děkujeme za zavolání, naslyšenou, a jedeme s dalším inzerátem. Dobrý den.
5: Dobrý den, prosím vás pěkně, chtěl bych prodat kulečníkový stůl velmi zachovalý. Má rozměry 190 na 110 a výšku 82 cm. Má modré sukno a je to na biliard. A chtěl bych to prodat na telefon 727 946 331. Děkuji.
3: Já to zopakuji jenom 727 946 331.
5: Ano.
3: Výborně, jeden kolečníkový stůl, tak se mějte krásně, děkujeme. A budeme poslouchat právě teď vás na našem rozhlasovém tržišti. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Povídejte, my vás posloucháme.
6: Posloucháte, takže můžu rovnou sem v éteru. Dobře, nabízím pneumatiky 4 kusy na SUV, rozměr 215/50R18, zátěžově 96V, jedná se o zánovní pneu a je to na Rokycansku, telefon 607 586 508.
3: Telefon zopakujeme 607 586 508, jedny pneumatiky a tolik další inzerát. Mějte se krásně, děkujeme za zavolání, naslyšenou. A v rozhlasovém tržišti je tady další inzerát. Dobrý den.
7: Dobrý den. Koupím rozkrmené brojlerové kuřata, tak 14 dní až 3 neděle starý, a je to na Nepomucku a číslo telefonu 739 153 456. Ještě jedno číslo. 739 153 456. Děkuji vám.
3: My vám taky děkujeme. Pěkně jste si zopakoval vaše číslo. Za to děkuji. A pokračujeme s vaším inzerátem. Jste na řadě. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já mám na prodej voznici. Obsah je 1250 litrů. Je to i na podvozku. Výpustí s ostříkem. Pozinku bez reze, bez rezy. Potom tady mám drapák, pluh, brány, vše dohodou na Klatovsku. Telefon 721 803 621.
3: 721 803 621.
8: Děkuji za služby. Hezky.
3: My vám taky děkujeme, že voláte. Mějte se hezky, naslyšenou. A teď jste na řadě vy. Dobrý den.
9: Dobrý den. Já bych chtěl nabídnout kompletní kempingovou soupravu, která se skládá ze nafukovacího stanu, dvou karimatek, jednou použitých, skládací skřínky, skládacího stolku a židlí, a přecínky, přídavné na stan. Stan je možno připojit k autu, jako je značka Berlingo, Citroen, nebo Peugeot Partner, nebo Rifter a jim podobným autům.
3: A telefon, prosím?
9: Telefon je 739 030 698 a je to Tachov.
3: Dobře, takže jedna kempingová sada 739 030 698. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. A budeme poslouchat teďko další inzerát a ten je na vás. Povídejte.
10: Dobrý den, tak já budu stručný a rychlejší, prodám škoda Octavia, jednotková řada je to, je to špičkový stav, kontakt je 605-108-845.
3: Je, zopakujte prosím ještě to číslo, to jste byl opravdu moc rychlý. A tak to pán položil, tak si dáme teda ještě jeden inzerát, povídejte, dobrý den.
11: Halo?
3: Halo, povídejte.
11: No, dobrý den, já bych se měl zájem koupit starší Valendu, jako pro postiženého mladíka. A byly by to Klatovy, jako úplně obyčejnou takovou. No.
3: Jo. Telefon?
11: Tak. A telefon je 734 457 465. Děkuju.
3: 734 457 465 je na vás kontakt. Děkujeme taky za váš inzerát, mějte se krásně, naslyšenou. Tolik teda dnešní rozhlasové tržiště, to další tady bude opět zítra kolem 3:15.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice Ocel. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Jana Šopovová z Rokycan dostala ocenění Ztracená pomněnka za pomoc při nalezení ztraceného dítěte. Kvůli opravě výtluků po zimě musí řidiči v Tachově a přilehlých osadách počítat s omezením dopravy. Zítra bude většinou skoro jasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Pěkné čtvrteční odpoledne zprávy pro vás má Petra Broučková. Slavia pojišťovna a policie České republiky ocenili ztracenou pomněnkou Janu Šopovovou z Rokycan, která pomohla najít ztraceného 3letého chlapce. Dítě uteklo z domova a dostalo se až na rokycanské nádraží. Díky zachránkyni pak policie předala chlapce zpátky rodině. Pokračuje mluvčí Slavia pojišťovny Václav Bálek.
4: Cílem je ocenit lidi, kteří jsou všímaví a kteří pomohou ostatním zachránit život. Samozřejmě, že máme záchranné složky, že máme šikovné profesionály, hasiče, záchranku, policii, ale shodou náhod někteří lidé jsou častěji a dříve u věcí, které mohou teprve nastat, rozjíždět se.
3: Ocenění Ztracená pomněnka za pomoc při nalezení pohřešovaného člověka bylo v rámci Česka uděleno už po desáté. V Tachově v těchto dnech opravují vozovky po zimě. Údržba se zaměřuje na výtluky na silnicích a parkovištích, a to jak přímo v Tachově, tak v okolních osadách. Podle mluvčí tachovské radnice Terezy Kořínské musí řidiči počítat s dopravním omezením.
5: Ve čtvrtek se bude oprava týkat hlavně parkovacích stání v ulici Dolní Předměstí a bude zde tedy omezen vjezd. V pátek poté budou pokračovat opravy parkovišť a komunikací na sídlišti Východ.
3: Více než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd, který bude o víkendu součástí festivalu Meeting Brno. Na českém území se má konat vůbec poprvé. Největší podíl dotázaných v průzkumu agentury Median pro Český rozhlas neočekává, že by sjezd výrazně ovlivnil budoucnost česko-německých vztahů. Odpovědělo tak 38% respondentů. Skoro pětina si ale myslí, že se sjezd promítne negativně a téměř stejně. Počet předpokládá pozitivní dopad, uvedl analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
2: Sport.
3: V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a na přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
6: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém na mostu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
3: V 29 člené nominaci jsou tři nováčci, Christopher Kabongo, Alexander Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno nebo jasno, k ránu se mohou v údolích objevit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra čekejte zpočátku většinou skoro jasno, během dne bude přechodně přibývat oblačnost, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy nepříznivé a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzeňské ulici v Klatovech probíhá vyšetřování nehody osobního auta. Na dálnici D5 na 70. kilometru u Letkova ve směru na Prahu dejte pozor na požár vozidla. A na dálnici D5 na 77. kilometru ve směru na Rozvadov se pohybuje srna u vozovky. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a my jsme rádi, že nás posloucháte. Taky máte rádi Šumavu, tak se tam vydáme se seriálem Příběhy nejen šumavské. Zajdeme do opravdového pralesa, který se nachází hodně blízko civilizace, dokonce kousek od hospody. Počkejte si a dozvíte se víc. Nejdřív ale Petr Muk, ať se vám dobře poslouchá.
2: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Skutečný prales hned za venkovní zahrádkou hospody. I takové území existuje. A nemusíme za ním putovat nějak daleko. Jen kousek za česko-německé hranice mezi Bavorskou železnou rudou a Cvízlem. V malé osadě Cvízler Waldhaus si můžete dopřát občerstvení v nejstarším hostinci Bavorského lesa a hned poté za ním vkročit do jednoho z nejzachovalejších pralesů Bavorska, Mittelsteighütte. Víc povypráví Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské.
2: Obec Cvízler Waldhaus vznikla v roce 1764 jako útočiště pro poutníky na cestě do Čech, takzvané Böhmweg. O necelých 70 let později, v roce 1832, byla zdejšímu hostinci udělena vůbec první licence na vaření piva. A proto je zdejší hospoda považována za nejstarší hostinec v Bavorském lese.
3: Jedná se o udržovanou stavbu, která je jednou z několika v této osadě, do které po kvalitních asfaltových silnicích mohou přijíždět auta návštěvníků, nebo je tu vozí pravidelná autobusová linka. A tak možná překvapí existence 40 hektarů velkého pralesovitého zbytku, který je nejdéle chráněným pralesem v celém Bavorsku.
2: Ještě v 18. století plnil les funkci hraničního hvozdu, který měl být co nejméně prostupný. A tak se v něm nic nedělalo. Bránil Bavorsko proti případnému vpádu Čechů. Vlastnictví tohoto území totiž bylo po staletí považováno za sporné. Dělali si na ně nárok jak Češi, tak Bavoři. A prales plný samovolně popadaných

0: s nejvyšší ochranou přírody.
1: Je až neuvěřitelné, že skutečný prales může být tak blízko civilizace. Z asfaltové cesty přejdeme pár desítek metrů po udržovaném trávníku golfového střihu a vstupujeme do pralesa. Pod příkrovem hustě olistěných větví buků se rozkládá jiný svět. Právě ten, který musel děsit jak poctivé pocestné, tak pašeráky. Svět, kde za každým stromem číhá potenciální nebezpečí, kde se člověk může snadno zranit, kde klopítá přes spadané mrtvoly stromů a prodírá se neprostupnými houštinami.
0: Ale dnes pralesem vede značená, zpevněná stezka, široká přes 2 metry, ze které je možné do pralesa nahlížet. Toho využívají desítky tisíc turistů ročně, a to jak na jaře, v létě nebo na podzim, tak i v zimě na běžkách, protože po turistické trase se udržuje takzvaná bílá stopa.
1: Prales Mittelsteighütte je unikátní velkou zásobou dřeva, a to jak živého, tak tlejícího. Díky tomu, že se zde nikdy hospodářsky nezasahovalo, tu návštěvníci mohou dodnes obdivovat obrovské kmeny buků a jedlí. A když budou mít štěstí, tak třeba zahlédnou i vzácné puštíky bělavé. Mají tady díky ponechaným zlomům velkých stromů perfektní podmínky pro život.
2: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň ve čtvrtek odpoledne. To byla ABAM, o které bude i dnešní odpolední soutěž. Volat můžete na telefon 221 554 222. No a soutěž bude opravdu o skvělé stupenky na muzikál Mamma Mia, který se hraje v plzeňském amfiteátru hned třikrát v rámci Noci s operou. Termíny jsou 25., 26. a 27. června. Dva lístky, které tady pro vás mám, jsou na 26.2026, takové pěkné datum. No a když se podíváte na vstupenky, tak je prakticky vyprodáno. Takže můžeme říct, že jsou to jedinečné vstupenky, které si teď právě můžete vyhrát na našem Českém rozhlase Plzeň. A já se podívám, kdo se mi dovolal. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tady Tomáš u telefonu.
0: Tomáši, co děláte takhle ve čtvrtek odpoledne?
1: Poslouchal jsem o Šumavě, to byl krásný příspěvek, tak to mě potěšilo.
0: Co jste poslouchal?

0: Halo. Dobře, já mám pro vás pěknou otázku, která se netýká Šumavy, ale švédské skupiny ABBA. Co vy na to?
1: Můžeme se... Taky mám rád.
0: Tak se do toho pustíme. Švédská skupina ABBA odstartovala svou celosvětovou kariéru v roce 1974, kdy vyhrála soutěž Eurovize. Eurovize byla taky minulý týden, jestli jste vnímal tu informaci. No a otázka zní, s jakým hitem vyhrála ABBA Eurovizi v roce 1974 v britském Brightonu. Měli přitom na sobě pěkné, pestré, barevné kostýmy. Nevím, jestli vám tohle pomohlo.
1: No, tak
0: už je to hodně dávno.
1: Když hrálo Waterloo, tak si myslím, že to byla nápověda.
0: Jak jste to vydedukoval? No dobře, no. Tak... Povedlo se vám to. Je to tak, je to tak... Waterloo a lísky na 26.2006 na muzikál Mamma Mia jsou vaše.
1: Tak paráda.
0: No skvělý, takže koho vezmete sebou?
1: Vezmu partnerku.
0: Vemete partnerku, tak si to s ní pořádně užijte. Doufám, že bude pěkné počasí, je červen, tak snad vám to vyjde, je to sobota, takové pěkné datum, takže určitě jo, vám to závidím. No, užijte si to. Zůstaňte mi prosím ještě na telefonu, mějte se krásně a pěkné léto. Naslyšenou.
1: Vám taky, děkuji, naslyšenou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co je to kukavůz?
1: To je takový vozík třeba, kterým vozí lidi. Že tam je vůz a tam kuká kukačka.

0: pro něho odnášet odpadky.
1: Já si myslím, že kukavůz je auto, který má kukátko.
2: Ahoj, rádio!
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň, ABBA byla ze Švédska a kapela Europe, kterou jsme si teď dohráli taky. Netradičním symbolickým poklepáním na dřevo dnes v Plzni na Valše začala stavba nové mateřské školy. Proč se klepalo právě na dřevo a kdy bude škola hotová, povíme po písničkách, které nestárnou. My vám přejeme pěkné čtvrteční odpoledne.

0: času je věc můj.
1: V Plzni na Valše začala stavba nové mateřské školy. Moderní a ekologická dřevostavba by měla do několika let nabídnout zázemí pro více než 70 předškoláků. Výrazně se tak uleví zejména těm rodičům, kteří museli vozit své děti například do školek v Plzni na Borech.
2: Jen paseka uprostřed novostaveb v Plzni Valše zatím připomíná místo, kde by měly děti předškolního věku navštěvovat úplně novou mateřskou školu. Pokračuje starosta centrální městské části Plzeň 3 David Procházka z hnutí ANO.
3: Ten reálný nejhorší odhad je školní rok 28-29, ten úplně nejprogresivnější je školní rok 27-28. Školka by měla stát okolo 100 milionů, dělíme se s městem.
2: Dodává David Procházka. Jak ho doplnil první místostarosta Pavel Šrámek z Pirátů, nová školka na Valše bude jednopodlažní dřevostavbou se zatravněnou střechou.
4: Je to opravdu moderní, kulatá dřevostavba, unikátní budova, která vlastně bude i do té Valchy hezky zapadat a v té oblasti může být ikonou. Ta budova bude unikátní.
2: Hlavní stavební práce na nové školce na Valše začnou symbolicky na Mezinárodní den dětí, tedy 1. června. Pokračuje ředitel zhotovitelské firmy Palis Jaromír Eisman.
5: Převezmeme staveniště, začneme dělat skrývku, začneme tvořit spodní stavbu a v říjnu bychom měli stavět vlastní dřevostavbu.
2: Takže nejdřív nastoupí nějaké bagry, které srovnají plochu.
5: Přesně tak. Od pondělka 1. června začínáme kopat.
2: Dodává Jaromír Eisman z firmy Palis. Protože se jedná o dřevostavbu, i samotný symbolický poklep k zahájení stavby se nesl v duchu tradičního obnovitelného zdroje dřeva. Zástupci investora i zhotovitele se chopili celodřevěných kladívek a stavbu symbolicky zahájili poklepem na dřevěný trám. Odpočítávání se ujal primátor města Plzně Roman Zarzický z hnutí ANO.
6: Já přeju nejenom obvodu, aby se tady dílo podařilo, ale aby tady především děti našly dostatečně kvalitní zázemí, aby tady byly šťastné, aby se jim tady prostě líbilo. Takže ať se dílo podaří a 3, 2, 1...
2: Slavnostní zahájení stavby nové mateřské školy v Plzni Valše se zájmem sledovala z nedalekého dětského hřiště také paní Jana s dětmi.
7: Pro lidi z okolí, tak si myslím, že si přilepší, protože budou mít další prostor, kam dávat svoje děti.
2: Od září 2028 by novou mateřskou školu v Plzni na Valše mohlo navštěvovat přes 70 dětí ve 3 třídách. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Plzeňská kapela Mandraže byla na Českém rozhlase Plzeň s písničkou Ona se smála. Pokud se chcete zasmát i vím, tak poslouchejte Humoriádu po zprávách 16 hodin. Dneska do ní přijde moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová. Po 17. hodině uslyšíte Den v kraji, no a Richard Jendovský už se pro tu chvíli loučím. Přeji pěkné odpoledne.

0: Věděli jste, že ve Hvožďanech na Domažlicku stávala kaple svatého Václava? Čtvercová kaple o rozměru 2,5 × 2,5 metru se nacházela na západním konci obce. Postavena byla před rokem 1900. Kolem poloviny 70. let ji místní jednotné zemědělské družstvo zbořilo, a to kvůli napřímení cesty do Kravína.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň

0: Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Sušické náměstí se kvůli městským slavnostem ode dneška uzavře pro dopravu. Na Šumavě díky společnému sázení přibylo 7 000 jedlí. Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Zítra bude většinou skoro jasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Pěkné čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Sušici večer začínají městské slavnosti, potrvají do neděle a konat se budou na několika lokalitách ve městě, kromě náměstí třeba i na ostrově Santos v Ufernách nebo v lesoparku Luch. Městská policie Sušice upozorňuje, že akce si vyžádá i dopravní omezení. Třeba už od dnešní 17. hodiny až do sobotní půlnoci bude uzavřené náměstí Svobody. Zásobování bude vjezd umožněný do zítřejší 6. hodiny raní. 7 000 jedliček zasadili lidé při jarním sázení se spolkem Výlav Šumava. Akce se konala už po 15. Tentokrát se pracovalo v okolí Debrníku, říká předseda spolku Richard Broš.
2: My vlastně spolupracujeme na to s Lesama České republiky a vždycky v tom daném revíru je revírník, který nám řekne, který stromy se tam musí dát a my je potom nakoupíme vždycky z té školky. Letos jsme to měli z Františkovo vsi, kdy vlastně ten stromek musí mít svůj rodný list, když to řeknu takhle, aby byl prostě potvrzený, že je zdravý. A dohromady už jsme zasadili tuším 55 000 stromů plus 111 ovocných z těch obnov historických sadů.
1: Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení, oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadrželi policisté. Ti budovu taky preventivně prohledávají. Nejbližší okolí školy je uzavřené. Ředitel školy Jiří Kraus k události bližší informace poskytnout nechtěl. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Sport. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu dnes a v pátek dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Počasí. Zítra čekejte zpočátku většinou skoro jasno, během dne bude přechodně přibývat oblačnost, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na nehodu v Rokycanech u náměstí Josefa Urbana. Na dálnici D5 na 35. kilometru ve směru na Plzeň leží u středových svodidel sražená srna. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A na dálnici D5 je od 9. kilometru ve směru na Prahu 8-kilometrová kolona. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, moc se na vás těším.
4: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já jí mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhujou přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starý, tedy vytesaný, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko odtud právě. A na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců, kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někde, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky a také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přejdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky. Je
1: určitě,
0: to tak?
1: Protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem je ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle,
1: Karel
4: Vojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasné. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u

0: nás.
1: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Saský a Pavla Kučeru.
0: Zdravíme.
2: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Taky máte, jakýho máte psa?
2: Border teriéra.
1: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
2: No vidíte.
1: Kříženka.
2: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
1: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
0: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
1: Boba klepla, klepneme.
0: Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte pejska.
2: Hezký den. Zdravím pejska.
0: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
3: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
4: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária Zaványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in como famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu. Vážně. Mirek ne partí, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec Klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam Klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, très bien, la fille. Ah. De la carifio, même bien, bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es Françoise. Fils le coco au collet, parce que le pardon. A odešli.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
2: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
0: Ano, je globální. Ano, je globální. Skoro multikulty.
2: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že mandl na lpasí.
0: Na té chasi, on se pasí, on je on papa, on se on kaká. Tak,
2: ano, rozumíme si dobře. Ano.
0: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v uvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi samozřejmě, vtipně po letech?
2: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
0: To znamená?
2: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Krásně, doufám, krásně. Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
0: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
2: Ale říkají, je krásná.
0: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda Dalibor Janda, bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor, mezera A nebo B, SMS na 90 011 04 a už jenom jedno číslo připomenu 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No, jo.
1: Tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy si háka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří. Ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A vám přeji. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brotavou. Zdravím paní Saský, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás Pavlíku. A je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je Kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten
4: se
1: váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně, takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se čísla si opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to byl i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saskie, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bedovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Byl strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
2: No, tak
1: teď
2: to
1: je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapi, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiárně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha.
2: Jo. Ale moderátorka už. Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že? Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Pohodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No, a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No, obří. Jo, no on byl ročník 1905, jo, on Ježiš, byl takový písma, no, básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To
3: no,
2: jste hodná.
3: Ale je to strašně dávno. No,
2: no jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí. My máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, naslyšenou. Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník srdečný. Přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stála posluchačkou kalendáři.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A. Uh-huh. A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijeme si to na zahrádce. Stále,
4: ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má být
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano, ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, dobrý den, přeju tam pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Taky děkuji.
1: Tak zdravíme dalšího. v podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Mudešovou.
2: Ano, dobrý den, paní Mudešová.
6: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Borule,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: Já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
8: Madame,
7: a tady jsem vám přinesla vánočku. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti? Tady byli. Dětičky, holem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak holem, šupí to, holem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Takže mám kráčet.
7: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout. Jako, samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: No, samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja, jo.
7: Ne, neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
7: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
7: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
7: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
7: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
7: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
7: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
8: Adolf s Dominem, já
7: ne,
8: to tušil.
7: Ne, no to ne. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
7: Božák, on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
1: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Budešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně, má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Dacă nu e la Silvester.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Český rozhlas Plzeň zve na zítřejší muzejní noc. V Plzni Valše začíná výstavba nové mateřské školy. Jeden člověk je kvůli napadení v Pardubicích v nemocnici. Pachatele policie zadržela. Zítra bude většinou skoro jasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Hezký čtvrtek, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Prohlídky studií a muzea nabídne i letos Český rozhlas Plzeň během Národního festivalu muzejních nocí. První prohlídka začne zítra v budově rozhlasu na náměstí Míru v 17 hodin. Budou celkem 4 a po každé návštěvníky provede někdo jiný, říká jeden z průvodců, moderátor Stanislav Jurík.
2: Okruhy nás, průvodců, budou stejné, ale každý to pojme trochu jinak. Někdo z pohledu historie, někdo z pohledu natáčení filmu Vlny, to bude pan ředitel, někdo z pohledu svého jediného pořadu, který tu vysílal, a to je Jirka Hofreiter a jeho Láry Fáry.
0: Prohlídky si je možné dopředu rezervovat v recepci Českého rozhlasu Plzeň. V městské části Plzeň Valcha dnes začala stavba nové mateřské školy. Dřevostavba s kruhovým půdorysem nabídne po svém dokončení v roce 2028 přes 70 nových míst. Součástí školky bude i zatravněná zelená střecha nebo vnitřní kruhové závětří. Nejbližší práce popsal ředitel zhotovitelské firmy Jaromír Eisman.
3: Převezmeme staveniště, začneme dělat skrývku, začneme tvořit spodní stavbu a v říjnu bychom měli stavět vlastní dřevostavbu, kterou teď rozkreslujeme a začneme ji během prázdnin vyrábět. Přes zimu věřím, že budeme už mít dům zavřený a budeme moct pracovat v interiéru. No, předpokládám, že bychom měli dokončovat v létě příštího roku.
0: Záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Pachatele, který útočil nožem, policie na místě zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská s tím, že kvůli napadení policisté museli evakuovat nedalekou střední průmyslovou školu chemickou.
4: Krátce před 14. hodinou odpolední zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma osobami. Vzhledem k tomu, že zadržená osoba měla vztahy nebo má vztah ke zdejší střední škole, rozhodli jsme o evakuaci školy a o preventivní bezpečnostní prohlídce, která aktuálně probíhá. Sport.
0: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26 hráčů. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Christopher Kabongo, plzeňský Alexandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezony debutoval v A týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Medvěd.
5: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč, jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty. Mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď. Počasí.
0: V noci bude skoro jasno nebo jasno, k ránu se mohou v údolích objevit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra čekejte zpočátku většinou skoro jasno, během dne bude přechodně přibývat oblačnost, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď na stupni 1. Jedná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou od 7. kilometru. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 17 hodin, k tomu 4,5 minuty. Připraven je čtvrteční zpravodajský souhrn. Iva Kokešová všem přeje krásné odpoledne. Co všechno jsme připravili do této hodiny? Podíváme se do obce Lesná na Tachovsku, kde se bude rušit základní škola. Budeme si s našimi hosty povídat o projektu ZUŠ Open a vrátíme se k tématu napouštění zahradních bazénů.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
6: Samozřejmě nabídneme předpověď počasí na noc a zítřek a za okamžik po písničce přehled dnešních regionálních zpráv. Příjemný poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Připravila Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. V Lesné na Tachovsku zanikne letos v srpnu základní škola. O zrušení malotřídky, kterou teď navštěvuje 11 dětí v 5 ročnících, rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání. Překvapili tím nejen vedení školy, ale také rodiče a žáky. Důvody říká starosta Kamil Pečenka ze sdružení Společná Lesná.
3: Určitě kvůli nízkému počtu žáků a budoucnost té školy nebo vize, když řeknu zpětně, řešíme to 5 let a budoucnost té školy je prostě stále počet klesajících žáků.
2: Více povíme už za pár minut. Na regionální železniční trati mezi Chrástem u Plzně a Radnicemi na Rokycansku nejezdí vlaky. Cestující musí až do středy 27. května využívat náhradní autobusovou dopravu v rámci výlukového jízdního řádu. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho, železničáři na trati vymění poškozené pražce, kolejnice a výhybky. Výluku využijí také k opravě jednoho mostku. Vlaky se na trať mezi Chrástem a Radnicemi vrátí ve čtvrtek 28. května. Vodárna Plzeň nabízí rozvoz cisteren s pitnou vodou pro napouštění bazénů. Díky využití vody z cisteren se mohou majitelé bazénů vyhnout tomu, že poškodí vodovod v sobě, sousedům nebo že vyčerpají všechnu vodu z vlastní studny. Kam všude vodárna zaváží, říká mluvčí Alena Výborná.
4: Hlavním místem dovozu je město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan. Vodu zavážíme 2 cisternami o objemu 8 nebo 9 metrů krychlových vždy od 8 do 14. hodin.
2: Bližší informace uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Plzeň přibližně za půl hodiny. Už zhruba 55 tisíc stromů na Železnorudsku vysázeli lidé při společném sázení se spolkem Výlav Šumava. Poprvé se akce konala před 10 lety. Organizátor sázení Richard Brož uvedl, že skladbu výsadby vždy určují pracovníci Lesů České republiky. Letos to byly pouze jedle. Lidé při akci vysázeli 7 tisíc stromků v okolí Debrníku. V minulosti se sázelo třeba pod Pancířem, Belvedérem nebo u Panferovy huti.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Tak jste to slyšeli, v Lesné na Tachovsku zanikne letos základní škola. Rozhodli o tom tamní zastupitelé. Máme pro vás podrobnější informace a přineseme je už po písničce. Posloucháte čtvrteční den v kraji, tady je Český rozhlas Plzeň. 11 minut

0: Posloucháte Český rozhlas z Plzeně, přejeme dobré čtvrteční odpoledne. V obci Lesná, nedaleko Tachova, na konci srpna zanikne základní škola. O zrušení malotřídky, kterou teď navštěvuje 11 dětí v 5 ročnících, rozhodli na svém posledním zasedání zastupitelé. Překvapili tím nejen vedení školy, ale také rodiče a samozřejmě žáky. Co se v Lesné událo a proč tam ruší školu, zjišťuje redaktor Lukáš Milota. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Lukáši, můžeš popsat tu situaci v Lesné? Co se tam stalo?

0: Do příštího školního roku by nastoupilo v základní škole v těch 5 ročnících 10 dětí a dále také 10 dětí do školy mateřské, která je součástí té organizace základní a mateřská škola. No a podle starosty jsou také důvodem ekonomické důvody, protože obec nově musí, jak víme, platit nepedagogické pracovníky a letos se na školu z rozpočtu dává kolem 2 milionů korun z 12 milionů, které má tedy na provoz v rozpočtu, takže šestinu rozpočtu dávají do školy. Rozhodli zastupitelé po, jak říkal starosta, po několikaleté diskusi a po takovém posledním setkání zastupitelů s představiteli ministerstva školství o tom, že školu tedy základní zruší, ale zachovají mateřskou školu, která v současné době sídlí v nevyhovujících prostorách a bylo by potřeba ty prostory pro předškoláky rekonstruovat a tak to vyřeší tak, že tedy předškoláky přesunou do té budovy, kde se v současné době učí žáci základní školy. Takže takové bude řešení.
1: Lukáši, jak na zrušení školy reagovali a vlastně asi pořád ještě reagují učitelé a také rodiče dětí?
0: Ano, je to velmi emotivní, citlivé téma. Jak říkám, škola tam má dlouhou tradici, je to malá škola takového rodinného typu. Všichni se tam znají a jak mi řekla ředitelka školy Jitka Uhlíková, tak, která už ve škole nebo do školy nastoupila před více než 30 lety, tak to pro ní bylo opravdu velmi překvapivé a nečekané rozhodnutí zastupitelů, zejména proto, že proběhly zápisy a ona už věděla, že do první třídy příští rok nastoupí 2 noví žáci, už jim poslali i rozhodnutí o přijetí, navíc je schválený rozpočet nejenom na letošní rok, ale i výhled na ty následující roky, takže a jsou rozpracované některé projekty, takže to, že škola v podstatě na konci srpna zanikne, bylo pro ní velké překvapení. No a co si se ptala také, co na to učitelé, co na to rodiče a děti, tak děti samozřejmě, se kterými jsem dnes mluvil, byly smutné, protože, jak říkám, mají opravdu velmi blízký vztah i k těm učitelkám, které tam jsou a rodiče, nevím, hledám slovo, snad naštvaní. Mluvil jsem s jednou maminkou.
1: No a co bude s těmi dětmi, které dosud navštěvují školu v Lesné?
0: Podařilo se ve spolupráci tedy školy s ostatními školami v okolí, s rodiči i s vedením obce najít pro tyto děti, kterých bude tedy v příštím roce 10 těch do základní školy, najít náhradní umístění. Některé děti nastoupí do Halže a některé děti nastoupí také do tachovských škol. Já jsem se ještě ptal starosty tedy, jaké budou ty úspory. Řekl, že uspoří tedy na některých zaměstnancích, nicméně toto rozporovala ředitelka školy, protože říkala, že dnes má škola 8 zaměstnanců, pokud tedy z toho jsou 4 pedagogové, 2 jsou asistentky pedagoga a 2 zaměstnanci jsou provozní, je to kuchařka a uklízečka a pokud tedy nebudou učitelky, tak obec příliš podle paní ředitelky neuspoří, protože učitelé, jak známo, platí stát a zůstanou obci k zaplacení ti nepedagogové, takže na mzdách ty úspory rozhodně velké nebudou. Ale jak jsem už řekl, pro starostu je důležité, že chtějí zachovat v obci mateřskou školu a ta v současné době sídlí v nevyhovující budově, kterou by bylo nutné za mnoho milionů rekonstruovat. A tím, že tedy využijou tu školní budovu, teď základní školu, tak budou mít prostor pro ty předškoláky.
1: Rušení základní školy v Lesné na Tachovsku a Lukáš Milota, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: No a za chviličku už budeme telefonovat meteorologům a zeptáme se, jaké bude počasí v noci a zítra, tedy to už bude pátek 22. května. Posloucháte Den v kraji za 10 minut půl šesté.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: počasí.
1: Na telefonu je 6:55. Ivo Boman, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začněme aktuální situací v našem regionu, jak to vypadá?
2: Tak stále tady máme jako prakticky po celý den ještě velké množství kupovité oblačnosti. Ta nám vytváří oblačnou až skoro zataženou oblohu. Teploty jsou kolem 20 stupňů.
1: Jaká bude dnešní noc?
2: Tak ta kupovitá oblačnost se v průběhu večera bude konečně rozpouštět a ještě večer se stihne vyjasnit. Jasno pak budeme mít po druhou polovinu noci a kránu se ojedinělé, hlavně v blízkosti vodních toků a ploch, mohou vytvořit lokální mlhy. No a zítra přes den nás čeká skoro jasná až polojasná obloha, určitě více sluníčka než dneska a také o něco vyšší teploty. Nejdříve k těm nočním, ty se budou pohybovat mezi 10 a 7 stupni, odpolední teploty zítra 22 až 25 stupňů a vítr jen slabý od východu nebo proměnlivý.
1: Plzeňské předpovědní pracoviště a Ivo Boman, díky za aktuální informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: No a naším dalším čtvrtečním tématem bude projekt ZUŠ Open. Za chvíli si o něm budeme povídat s našimi dnešními hosty. Přejeme vám pěkné odpoledne za 3 minuty 5:30.

0: O čem se mluví?
1: Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open založila Magdalena Kožená prostřednictvím svého nadačního fondu. Cílem je dostat činnost ZUŠek ven, tedy mimo budovy škol do veřejného prostoru. Letos už začal jubilejní 10. ročník a potrvá do 1. června. Našimi dnešními hosty jsou ředitel základní umělecké školy Johana Sebastiána Bacha Dobřany, pan Jan Vozár. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A spolu s ním Klára Vlahačová Karta, která na škole vyučuje sólový zpěv a je jednou z vedoucích souboru lidové muziky Vozembach. I vás vítám, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví?
1: Než se dostaneme k samotnému projektu ZUŠ Open, udělejte, pane řediteli, malou vizitku vaší ZUŠky.
2: Naše základní umělecká škola byla založena v roce 1947. V současné době máme 420 žáků. Navštěvují všechny čtyři obory, to znamená hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Hlavní budovu máme ve městě Dobřany, ale máme i dvě odloučená pracoviště. Je to v základní škole v Chlumčanech a v základní škole ve Štěnovicích. Co se týká zaměstnanců, tak v současné době máme 24 pedagogů a 3 nepedagogické pracovníky.
1: Teď se pojďme věnovat tomu samotnému projektu ZUŠ Open. Co si pod ním posluchači, kteří třeba o něm jenom málo slyšeli, mají představit?
2: Na úvod musím říci, že se jedná o zcela jedinečný počin, který vlastně byl založen v roce 2016. ZUŠ Open je celostátní festival základních uměleckých škol, který propojuje tisíce žáků, pedagogů a veřejnosti napříč Českou republikou. Dá se říci, že to je největší kulturní událost v České republice, kterou organizují jednotlivé základní umělecké školy. Je zajímavé, možná to posluchači neví, ale v České republice máme zhruba 500 základních uměleckých škol. Ten projekt, jak jste říkala, vlastně vznikl z iniciativy Magdaleny Kožené a jeho hlavním cílem je ukázat veřejnosti význam základních uměleckých škol a jejich nezastupitelnost v kulturním životě našich měst a obcí.
1: Paní Vlahačová, vy jste se zúčastnila 13. května slavnostního zahájení toho letošního 10. ročníku. Bylo to ve španělském sále Pražského hradu. Jaké to bylo? Jak se vám to líbilo?
3: Bylo to neuvěřitelné, protože samozřejmě ty prostory člověk navštíví možná jako s průvodcem, ale tady jste tam byli jako interpret. Navíc se tam, nebo já ne, ale moje žačka, navíc se tam potkala neuvěřitelná energie všech těch mladých lidí z těch základních uměleckých škol, kteří tam prostě přijeli a s takovou, bylo vidět ta láska a ten vztah prostě k tomu umění, které je vlastně těžší, který dělají s láskou a vlastně ta energie se krásně přesouvala i k nám do toho sálu. Bylo to úžasné a pro nás to byla tady veliká pocta, protože jsme tam, nebo ta moje žákyně tam vystoupila jako solistka v přímém přenosu České televize.
1: No a možná, že bychom měli zmínit, že jste byli jediní z Plzeňského kraje, co se týče základních uměleckých škol.
3: Jestli si dobře pamatuju, jak to bylo v tom programu, tak pravděpodobně ano, byli jsme jediní.
1: A my jsme vůbec neřekli jméno té vaší žačky. To bychom měli zmínit?
3: Myslím, že ano, jmenuje se Agáta Vozáková a zpívala duet s profesionálním basbaritonistou Janem Martiníkem z opery Kouzelná flétna, duet Papagena a Pamíny.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Povídáme si dnes s ředitelem základní umělecké školy Johana Sebastiána Bacha Dobřany Janem Vozárem a Klárou Vlahačovou Kartákovou, která vyučuje solový zpěv a je také vedoucí lidového souboru Vozembach. Co jste do toho letošního ročníku ZUŠ Open připravili vy? Pokud vím, tak už máte nějaké koncerty za sebou, ale to nejdůležitější je pořád ještě před vámi.
2: Jak zmiňovala paní učitelka, tak festival ZUŠ Open byl zahájen 13. května. Nám již se podařilo několik koncertů udělat a největší radost mám z toho, že jsme do toho zapojili jednak seniory a také ty nejmladší děti z mateřských školek. Co nás čeká teďko, to je v podstatě vrchol největší kulturní akce v rámci ZUŠ Open a to je komponovaný pořad Rok na vsi, kde hlavní úkol bude mít naše lidová muzika v Ozembách a zapojili jsme do toho projektu také taneční obor.
1: Já doplním, že ten koncert se koná už zítra, tedy v pátek 22. května od 19 hodin, ale už předtím bude probíhat program. Víte, paní Vlahačová?
3: Ano, my jsme se snažili, protože nás moc těší, že za těch 20 let, protože Ozembách slaví 20 let, my tímto koncertem, tímto komponovaným programem vlastně oslavujeme naše narozeniny, tak za tu dobu, za těch 20 let jsme vychovali spoustu dnes už dospělých lidí, kteří se folkloru věnují dál a máme velikou radost, že vlastně jako předskokani přijedou jednak Stucký Dudáček, který v současnosti vede jedna naše bývalá členka, a potom vlastně muzika z Chrástu lidová, která zase, ke které máme taky takový úzký vztah, protože oni trošičku stáli jako takový vzor takových veselých mládežníků u našich začátků, u té úplně první generace v Ozembachu, takže ti tam vystoupí. Potom máme velikou radost, že se do příprav zapojili i rodiče, takže oni tam budou mít takový, řekněme, řemeslný trh a bude tam třeba dojení kozy nebo naklepávání kosy, takže...
1: Prostě rok na vsi.
3: Rok na vsi, ano, lidová slavnost v takovém opravdu lidovém duchu, těšíme se na to.
1: Ještě jsme vůbec neřekli, kde se vlastně tenhle ten velký výroční koncert koná.
2: Koncert se koná v krásných prostorách nově zrekonstruovaného areálu bývalé jízdárny a loňského roku v listopadu byl slavnostně otevřen a bylo to pojmenované jako kulturně a kreativní centrum Wolfram. Chtěl bych jenom upozornit na dopravní situaci, protože před areálem se stále opravuje a buduje nové parkoviště, proto říkáme divákům, že je potřeba zaparkovat záchytně na Dobřanském náměstí, přímo na ploše Dobřanského náměstí.
1: Děkuji i za tohle upozornění.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví, s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
1: Našimi hosty jsou dnes Jan Vozár a Klára Vlahačová-Kartáková ze Základní umělecké školy Johana Sebastiana Bacha v Dobřanech. Vy jste říkala, paní Vlahačová, že Ozembach má 20. výročí. Řekněte něco aspoň zrychleně o té historii souboru.
3: Tak velmi zrychleně založen byl tedy v roce 2006. Já jsem jednou z vedoucích, ale nestála jsem u těch úplných začátků. Zakládajícím vedoucím byl jednak Krištof Křemená, který už s námi není, protože na základní městské škole neučí, ale stálou vedoucí je paní učitelka Magda Vozárová. A vlastně hrajeme klasickým složení, máme dudy, klarinety, housle, teď už máme i violončela. Chybí nám tedy basista, tak třeba kdyby nás poslouchal nějaký basista, který si nemá kde zahrát, přijď k nám do Ozembachu, těšíme se na tebe. Takže v současnosti nám vypomáhá naše paní učitelka na kontrabás a myslím si, že jsme si i zúčastnili úspěšně nějaký soutěží základních uměleckých škol, vyhráli jsme první ceny, ale to není úplně to nejdůležitější. Důležitější je to, že to ty děti, i ty současné děti, že prostě si nachází vztah k té lidové písni a že si to ponesou dál do života. To je ta největší odměna.
1: No a možná, že pro ně bude odměnou i váš chystaný zájezd do Slovinska, který proběhne na začátku června. Kam pak pojedete? S čím?
3: Tak my pojedeme s tímto projektem Rok na vsi do Slovinska a my máme vlastně už přes 20 let partnerství se Slovinskou základní uměleckou školou v Brežici, takže ten program představíme u nich, ale jako odměnu právě děti dostanou to, že pojedeme i na 2 dny k Slovinskému moři.
1: Výborně, tak to je paráda, že budou mít děti i koupání a slanou vodu. Já vás ještě úplně na závěr poprosím o webové stránky, které já mám prostudované, ale třeba si bude chtít někdo prostudovat a máte je perfektní, tak pojďme na ně také naše posluchače pozvat.
2: Naše webové stránky jsou www.zus-dobrany.cz a když máme téma to ZUS Open, tak pokud si to divák otevře, tak hned na té první titulní stránce najde krásnou fotografii a to je živý houslový klíč. My jsme v rámci prvního ročníku pojali ZUS Open, dá se říct, velmi kreativně a inovativně a rozhodli jsme se, že uděláme český rekord. Pozvali jsme si agenturu Dobrý den z Pelhřimova, která nás zapsala do tohoto rekordu, kterého se zúčastnilo celkem 715 lidí. Houslový klíč byl dlouhý 100 metrů a široký byl 27 metrů. A tuhletu fotografii mají diváci možnost vidět přímo na těch webových stránkách.
1: To byl ředitel základní umělecké školy Johana Sebastiana Bacha Dobřany Jan Vozár a Klára Vlahačová-Kartáková. Děkuji vám za rozhovor, mějte se hezky, ať se vám vydaří pátek. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Děkujeme.
0: Český rozhlas Plzeň. O čem se mluví?

Také zítra vás čeká v našem programu setkání se zajímavými hosty, tak třeba Patrik Keller pracuje jako policista a ve volném čase se věnuje dějinám bezpečnostních sborů. Dlouhodobě se zabývá Jižním Plzeňskem. Nejen o knížce Stíny Kasejovicka si s ním budeme povídat zítra po 10. hodině. Přesuneme se v čase k práci mužů zákona v letech 1918 až 1939. Tak si to určitě nenechte zítra dopoledne ujít.

0: hledáme signál.
1: Tady je Český rozhlas Plzeň, čtvrteční den v kraji, 6:03. Pokud si chcete doma napustit bazén, můžete si objednat cisternu s čistou vodou, kterou vám vodárna Plzeň doveze až na zahradu. Jak tahle služba funguje a proč by ji majitelé bazénu měli využít, řekneme po písničce Roberta Křesťana.

0: Vodárna Plzeň nabízí rozvoz cisteren s pitnou vodou pro napouštění bazénu. Díky využití vody z cisteren se mohou majitelé bazénu vyhnout tomu, že poškodí vodovod sobě, sousedům, anebo že vyčerpají všechnu vodu z vlastní studny.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou na napuštění bazénu si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale ta měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem se nechtěla vyčerpat vlastní studnu, takže tohle se mi zdálo k nejideálnější řešení.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se však neúčtuje. Připočítává se však cena za dopravu a manipulační poplatek.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastně místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nýřan.
1: Díky napouštění bazénu z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Pokud by totiž roztočil kohoutek naplno, mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zaklení vody. A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Způsob napouštění z kohoutku navíc není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji s datem 21. května končí. Zítra vás v našem vysílání pozveme třeba do Nebílov na jižním Plzeňsku na akci Poznej svého farmáře a také vám řekneme podrobnosti o výstavbě nové mateřské školy v Plzni na Valše.
1: Den v kraji.
0: Za 4 minuty už bude 18 hodin po zprávách muziky s Jaroslavem Tachovským a od 6:30 Špalíček s Miroslavem Šimandlem. Iva Kokešová přeje pěkný večer, zítra naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: České zemědělství je podle agrární komory v krizi. Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se letos přihlásilo 38 staveb. Správci Národního parku Šumava spustili registraci na výpravy za divočinou. Zítra bude většinou skoro jasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Pěkný čtvrteční podvečer u zpráv přeje Petra Broučková. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Sebastian v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
2: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
1: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Jan Doležal dnes obhájil post předsedy agrární komory. V Plzeňském kraji soutěží o titul Stavba roku celkem 38 staveb dokončených v loňském roce. Všechny přihlášené stavby navštěvuje a hodnotí šestičlenná odborná porota, která v červnu vyhlásí nominace. Pokračuje za organizátory soutěže Hana Kulaviaková.
3: Z novostaveb mají největší zastoupení školní objekty a mezi stavbami pro bydlení je nejvíc bytových domů, ale také záchrana bývalé synagogy v Rabí, která je teď určená pro bydlení. V kategorii dopravních staveb jsou kromě silnic také přestupní terminál veřejné dopravy, tramvajová tráť nebo cyklostezka. Soutěží i jedna průmyslová hala.
1: Lidé si ode dneška můžou rezervovat místa do takzvaných výprav za divočinou. Letos správa Národního parku nabízí 35 různých tras, včetně 5 dvoudenních. Zájemce zajímavými a často běžně nepřístupnými místy provedou zkušení šumavští průvodci. Celkový počet výprav je 120, což podle mluvčího Jana Dvořáka odpovídá tradiční nabídce tohoto programu.
4: Fyzicky náročnější výlety se konají za každého počasí a jsou zaměřeny na představení přírodních procesů v Národním parku, jeho zvířecí obyvatele i rostlinné skvosty. V letošním roce nejsou nabízeny žádné zcela nové trasy, ale vzhledem k dynamickému přírodnímu vývoji bylo vedení některých tras upraveno mimo území s velkým množstvím suchých stromů a vysokým rizikem pádu.
1: Některé evropské země chtějí potrestat izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Reagují tak na video, ve kterém krajně pravicový politik ponižuje propalestinské aktivisty. Itálie navrhuje zavést proti Ben-Gvirovi unijní sankce. Polsko mu chce zakázat vstup do země. Jeho chování označili za nepřijatelné i Německo, Francie, Británie nebo Španělsko. Sport. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu dnes a v pátek dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Počasí. V noci bude skoro jasno nebo jasno, kránu se mohou v údolích objevit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra čekejte zpočátku většinou skoro jasno. Během dne bude přechodně přibývat oblačnost, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici z Příchovic do Zálesí na Přešticku opravují silničáři povrch vozovky. Je tam možné zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Dobrý podvečer, vážení posluchači. U pořadu Muziky muziky vás vítá Jaroslav Tachovský. 25. října 1913 se v Trhových Svinech do muzikantské rodiny narodil človíček jménem Karel, který již od útlého dětství vykazoval velké hudební nadání. Ano, bylo to u Waldaufů. Již ve 12 letech ovládal housle, flétnu, bubínek a hrál v otcově kapele. Není proto divu, že v roce 1928 narukoval do vojenské školy v Praze. Po absolvování byl přidělen k hudbě 18. pěšího pluku v Plzni, kde strávil 6 let. Jak sám později řekl, lepší průpravu jsem si nemohl přát. Vojenské kapely měly zvuk. Hrál jsem na flétnu, bicí a vypomáhal s dirigováním. Vzpomínal, že v něm zůstal živý odkaz dvou dirigentů, a to Svojtka a Chládka, u kterých si cenil toho, že kumšt je podmíněn disciplínou.

Po vojenské službě se vrátil do civilu. Byla hospodářská krize, takže se zachraňoval hraním po kavárnách v Berouně, kam se s rodiči přestěhoval. Pak se stal členem kočovné divadelní společnosti, ale i tam zažil bídu. Cituji. Psal jsem často domů, nejvíce samozřejmě o peníze. Starostlivý otec mu nakonec obstaral místo úředníka na poště. Tak se na tu poštu vypravil, ale nedošel. U kavárny Demínka potkal známého muzikanta Jaroslava Škabradu, který tam jako strážník řídil dopravu na křižovatce a ten jako náhodou hrál u hradní uniformované stráže bezpečnosti. Slovo dalo slovo a Waldauf byl začas ve stejné kapele. Ještě předtím se ovšem stal dopravním policistou. Opět ho cituji. Křižovatka v Michli, kterou jsem vyfasoval, se velice brzy stala známou tím, že ačkoliv je tu nějaký strážník, není to nic platné. Vedení policie ho z dopravy raději odvolalo a udělalo z něj civilního detektiva inspektora. Měl dohlížet na mraz.

V roce 1942 byl pověřen, aby založil orchestr kriminální policie. Členové orchestru byli detektivové, kteří dobře znali kapsáře, kasaře a další pobudy. A teď si představte, že tito lidé tvořili značnou část obecenstva a tančících. Na pódium kriminalisté a na parketu kriminálníci. Jako kriminalista se Karel Waldau se svými kolegy za německé okupace napojil na ilegální hnutí vlastenců. Vyráběli falešné doklady a ukrývali ohrožené osoby. Cituji. Od té doby znám mnoho statečných lidí. Viděl jsem ovšem také takzvaný biograf v pečkárně. Okupanti mě tam vyslýchali, ale dopadlo to se mnou líp než s jinými. V té době Waldau už i skládal. V nakladatelství Kovařík mu v roce 1943 vyšla první píseň Až si budeš jinou brát a později známý Valčík Až nás cesty svedou.

V roce 1947 co by 34-letého inspektora nečekaně skolil infarkt. Od policie byl propuštěn a odstěhoval se za klidem do vesničky Měchenice. V roce 1954 ve svých 41 letech složil státní zkoušku z dirigování a v jeho životě nastal obrat. Již v roce 1942 založil smyčcový orchestr a v roce 1967 malou dechovku Valleufinku. V té době napsal také některé své hity. Společnou cestou, Kdo má rád tu českou písničku, Mládí nevybouřené, Pod jednou střechou a další. Texty si psal jednak sám, ale například Bohuslav Nádvorník napsal text k písni Mládí nevybouřené a Tvé vlasy kvetou, maminko. Ladislav Jacura otextoval Pod jednou střechou, Sobekurská, Proč nechceš být mou a Mazurku, Hodiny to ví.

prvního manželství měl dceru Evu a syna Karla. S druhou manželkou, známou zpěvačkou Zorkou Kohoutovou, měl dva syny Jana a Dana. Třetí jeho žena byla také zpěvačka Ivana Sajnerová. Karel Waldauf skonal 4.7.1982. Na jeho počest se koná každoročně v jeho rodných Trhových Svinech Mezinárodní festival dechových hudeb. Já osobně jsem velice rád, že jsem si mohl několik let s Waldaufinkou pod vedením Karla Waldaufa zahrát. A potvrzuji, že to byl pan muzikant, ale velice přísný muzikant. Vážení posluchači, přeji vám krásný zbytek dne a příště se na vás opět těším na vlnách rádia vašeho kraje.

Staroledecká polka v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy uvádí dnešní špalíček lidových písní. Na vlnách rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimando. Dnešní moje slovní vstupy budou mít ve svém podtextu slovo pranýř a doložené formy pranýřování těch, kteří se něčeho dopustili. Přeji vám pěkný a nerušen poslech.

pranýř je označení pro trestní nástroj v podobě sloupu, klády, klece, vyvýšeného lešení či jiného pevného uchycení. K němu byl trestaný člověk připoután a prezentován široké veřejnosti za skutky, které vykonal. Účelem pranýřování bylo zostudit dotyčnou osobu, její chování před obyvatelstvem a současně tím veřejnost před nevhodným jednáním dotyčného důrazně varovat. Pranýř nebyl klasické vězení, ale bylo to místo hanby, ponížení a utrpení.

Uvržení doklády a některé formy veřejného pranýřování existovaly už ve starověku. V tuzemském právu se pranýř objevil už v 11. století a v následující době je jeho užívání doloženo v řadě evropských zemí.

Nejčastější formou pranýře byl dřevěný, později kamen sloup, postaven většinou na náměstí, rynku nebo v blízkosti kostelů a radnic. Prostě tam, kde docházelo k velkému shromažďování obyvatelstva. A tímto naplňovalo pranýřování svůj výchovný charakter.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní se zajímavým podtitulem Pranýř lidového zaříkávače. Lidé byli k pranýři přivazováni řetězy nebo lany. Na mnoha místech měl pranýř podobu uzavřené dřevěné, případně kovové klece, ze které trestaní jedinci neměli úniku. Byl v podstatě vydání na pospas osudu, na pospas kolem jdoucímu davu. Ten je mohl hanobit pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. U pranýře se také dalo mučit nebo vykonávat menší tělesné tresty, zejména výprasky rákoskou, proutěnou metlou či karabáčem. Jindy byli nepoctivci nebo mladé děvy volných mravů z úřední vůle potřeni medem a vystaveni hmyzu.

V mých studentských letech, které jsem prožil na Slovensku, jsem navštívil se svým kamarádem masivní vysoký pranýř na Mírovém náměstí v Senci nedaleko Bratislavy. Zde pranýř naplňuje významnou pamětihodnost města. V roku 1609 postihla místní hospodáře katastrofální neúroda cibule. Okamžitě se začaly rodit zvěsti, že příčinou jsou jakési nekalé čáry a kouzla, a záhy se našel viník. Podezřelý čaroděj byl lapen a skončil na pranýři.

Vybudované pranýře jsou symbolem práva i u nás, například v Náchodě, Rosicích, ve městě Valašské Klobouky, ale i jinde. Jako trest v uzavřené komunitě byl dál používán ve vojenském soudnictví a také v některých věznicích. K bolestivému pranýřování pro výstrahu docházelo také v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Užívání pranýře v tuzemském vězení je doloženo též v uranových dolech. Dnes už si naštěstí připomínáme jen slovo pranýřovat, které je odvozeninou podstatného jména pranýř. Přátelé, čas vymezen dnešnímu špalíčku se naplnil. A i když moje slovní vstupy nebyly dnes nikterak příjemné, snažil jsem se je doplnit pěknými lidovými melodiemi, které máte rádi. Příjemně stráven dnešní večer a na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Český rozhlas Plzeň zve na zítřejší muzejní noc. Sušické náměstí se kvůli městským slavnostem ode dneška uzavřelo pro dopravu. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Zítra bude většinou skoro jasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Hezký večer, zprávy pro vás má Petra Broučková. Prohlídky studií a muzea nabídne i letos Český rozhlas Plzeň během Národního festivalu muzejních nocí. První prohlídka začne zítra v budově rozhlasu na náměstí Míru v 17 hodin. Budou celkem 4 a po každé návštěvníky provede někdo jiný, říká jeden z průvodců, moderátor Stanislav Jurík.
2: Okruhy nás, průvodců, budou stejné, ale každý to pojme trochu jinak. Někdo z pohledu historie, někdo z pohledu natáčení filmu Vlny, to bude pan ředitel, někdo z pohledu svého jediného pořadu, který tu vysílal, a to je Jirka Hofreiter a jeho Larifáry.
0: Prohlídky si je možné dopředu rezervovat v recepci Českého rozhlasu Plzeň. Sušici večer začínají městské slavnosti, potrvají do neděle a konat se budou na několika lokalitách ve městě, kromě náměstí třeba i na ostrově Santos, v Fufernách nebo v lesoparku Luch. Městská policie Sušice upozorňuje, že akce si vyžádá i dopravní omezení. Třeba už od dnešní 17. hodiny až do sobotní půlnoci je uzavřené náměstí Svobody. Zásobování bude vjezd umožněný do zítřejší 6. hodiny raní. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
3: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
0: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Pachatele, který útočil nožem, na místě zadržela policie. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté evakuovali a uzavřeno je i okolí školy. Po napadení převezli záchranáři zraněného člověka do nemocnice. Zranění ale podlehl.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku většinou skoro jasno, během dne oblačnost přechodně přibyde, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu počítejte s krátkou kolonou, dojíždíte tam opatrně a v Plzni v Křimicích ulici Chebská se opravuje povrch vozovky. Dejte pozor na dopravní omezení. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybridní, skoro legrační, nezáměrně komická formulace.
1: Já asi vím, co myslíte. A nedávno jsem to od někoho slyšel, že chtěl říct, to byla třešínka na dortu. A řekl, to byl bombónek na dortu, místo aby řekl, to byla třešínka na dortu nebo bombónek na závěr.
2: Tak.
1: To jsou ty katachreze. No teď si jistě posluchači říkají, které ještě vymyslíme nebo které jsme zaregistrovali, tak co máte v zásobě?
2: Vymýšlet není třeba, najde se poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
2: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu. A nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej, ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
2: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století,

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno, tým zapsaný spolek, tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky, na Bratislavské 69. Máme dveře otevřeny pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno týmu, který tady je a který bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme. Takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže tři.
1: Když se zakládal Brno tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy, dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akci, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky, ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaké organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stěpen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
3: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
2: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
4: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
2: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
2: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a
1: středu. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková, píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano,
0: pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná, dá se to říct takhle.
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok, nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svým.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: těžký.
1: Dá
0: se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem in informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Já... Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a je, nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by bylo jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, v Tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku a já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové zhlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 22. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: To děkujeme.
0: Takže byste to měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty
1: je
0: tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, nebo na dno. To je silný slovo na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou. Tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zas taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to. Řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teďkon právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách. Takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kde vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukažuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád. Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako stotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to, to, to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do Pomíkova, jak Kosa hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. Já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu,
0: nahoru.
1: Chápu. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. To, no, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju. Tak, zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle se jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle se jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo. Ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc. To opravdu si to tam jako procestovat a podívat se. To by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku ano. vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umíte a ten váš vám občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás. Píseň o nás dvou a já moc děkuji, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuji za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřelí se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu jdem zpátky do lesu.
1: Sedíme na

mi to, možná spíš budu spát s písní, kterou mám rád, vždycky líp.

Nové Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalmana spol a jedna z nejznámějších písniček Krise Kristoffersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitona, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984 a o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Twitty.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prérie.

někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Ryze Trimská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak troflík na kabát. Máš víkend před sebou,

Pavlem Lohonkou, Michailou Hálkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prina, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočistanové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili Budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové. Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery. A předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedně snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60. jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny a zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou, škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každý pořádný šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Wallstein.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Wallsteina, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Wallsteina? Těch je ještě méně. To znamená, že jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Wallsteina, protože šlo o Albrechta z Wallsteina, přátelé. Albrecht z Wallsteina byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne. Ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda

0: Albrecht z Valštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
1: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
2: Valštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
1: V našem roce X se Valštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
0: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
1: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
0: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trčku a Kinského. Valštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně. V případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálo pevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, jestli aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bife?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout.
9: Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí a prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem jela jsem o kousek za dědinou a jela jsem na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené? Taky se může stát. Spala jste
2: někdy? Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kamoše, ten přijel, zapřáhl to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Půzni do toho, měl favorita, říkám, půzni do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No, vzpomínky to máte skoro jako živé, jako by to bylo včera, no, a přitom 25.
2: No, jako, No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam dáli, pozorovala vždycky, jako.
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám a raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapešti do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy vám, Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Oktávy, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším. A je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapálíte si to cigáro.
0: Jasušmara, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte někde na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: Ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás mají, my jedeme na svatbu, a svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálky ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čas jízdu, a už jsem to vymyslel. No, velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jde manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo, a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé road tripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr, plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

koza mladá. Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala do...

0: jestli ho ještě máte.
1: Auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starý, jako mám starou teru.
0: Ano.
1: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste zima musel mít nastartováno a topit.
1: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
1: Vůbec nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
1: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak je tenkrát to se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
1: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
1: No tak ve po půlnoci už tam to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
1: A vyřešili jsme to tady tímhle způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
1: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
1: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přijeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
1: Určitě je to lepší, jako přestat... Přerušit tu jízdu dát si 25, nebo no, myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodnit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
1: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák. Ano. Celých 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
1: ano,
0: Střední
1: přesně
0: Čechy.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
1: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: Jak láka má ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuky.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet.

0: pane, mi čuka, čuka, čuka, čuká mi ten čudný zvuk.
1: Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, věc si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čuká mi ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuky, čuká mi ten čudný zvuk, čuky čuky. Zvláštní zvuk, krásný zvuk, čuky čuk, a láká ma ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láká ma ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Čuky čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych vypovídat taky něco.
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt, ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, v autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou ostudy, že musíme spát v autě,
1: jo. To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Já jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pánu, ona mě ho neodcizila. Já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přespala. No, ale zase jsem musela v noci teda jít. A prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídliště nebo tam, kde lidi bydlí. A tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s tom mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad
1: hlavou. Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně přede dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já vstala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju. Není zač. Naschledanou. Janě, díky.

0: Čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže žena s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potká. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlej králík. Skutečně neuvěříte.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc, zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici. No, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat v celku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana Poděbradská.
0: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu, při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvalu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy víc, ale zase...
2: Ne, no.
0: Na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, Krysí, pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju.
2: Hezky.
0: Taky naschledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda, i za ty palandy.
3: Noční link.

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny, nadané téma. Kdo jste se připojili později, když auto supluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 a nebo linka@rozhlas.cz, písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal, zdravím vás Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, kdy jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensko se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal, dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto, doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé, do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání Noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on outside.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká. Jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600. Nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi, tak i vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně to, ale tak dopadlo to ve vší jako počesnosti do rana. Ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no, tak kluci naštvaní byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Já si myslel, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Frýdkem vyhodili. Ani nás nevzali do města. A my jsme se takový kus museli jít pěšky do Frýdku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, to já to nechápu, tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
1: Ne.
0: Ne. To by bylo asi sekec.
1: Možná, že s tím časem potom, už jak už jsem byla vdaná, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Teď oni nás mohli klidně z násilnicu zaudět.
0: No jasně. No.
1: Takže nakonec byli ti kluci ještě fakt všecká.
0: To je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
1: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme byli velké kamarádky. My jsme od 5. třídy jsme pořád spolu jako kamarádili. Až jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to, víte co?
0: Jo, to jako to.
1: No tak, no. Tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
0: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
1: No, já jsem se smívat nohavice a říkám, tak musíme teď a dovolám se. Já jsem volala asi 10krát dneska už.
0: No, vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
1: No, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
0: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
1: to je škoda,
0: o rodině.
1: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
0: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, jim se vůbec
1: takže
0: nezlobím.
1: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
0: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
1: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
0: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál, kapela Olympic hrál, písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když no, se supluje takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Krabina jsme jako jeli. No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A no. Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že? Mm-hmm. A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že? Takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli, tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Hmm. My jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky no. Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To zvyženil.
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabanta by si směl pořídit.
9: Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Vando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
10: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
11: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník.
11: Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil. A to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí, notně rozdurdělí, připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch boušku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Maruško.
2: Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt a soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to, tak si káš, přičím to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která tady byla jinde, že jede s náma a se tam pro nějako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě.
2: Ne, ani nebylo, já na to nejsem.
0: Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže, jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byly nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty vstupní ty ulice, co to udělal, jo?
0: Opravdu
2: v tom
0: autě. Halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano,
1: vám
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nenaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vážit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarské, ale ještě prostě jsme sjížděli ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někdy odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v Trogiru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuzného, on byl bývalý ředitel turistbyra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska, a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště, takový lesní, a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože

0: jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátké dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a no, tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
1: Vyhnání z ráje.
0: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jo, že jsme jako...
1: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
0: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
1: Slyším vás, takže přežili jste to. Přežili jste to ve zdraví s hádkami?
0: No, ani ne.
1: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
0: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
1: Nemoc na
0: toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku. Takže
1: no tak děkuju,
0: netankovalo.
1: Jindro, děkuju, zdravím na
0: a
1: Vysočinu.
0: Jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě.
1: S domluvou.
0: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí.
1: A teď si představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodovou a to na, víte kam?
0: Na Oravu.
1: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900, když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v Noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Výjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžam. Ale prosím, v pořádku, proti gustu. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a Noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další s paní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, klidně, a jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo, jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory. To bylo pole ohromný. No my jsme měli strach s tím naším Moskvičem. Jsme tam stáli na kraji. No bylo to strašný. Teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říká německy, tak jsme trochu rozuměli, protože my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme.
0: Takže během oni žní dostat se takhle do Německa, no, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty řací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Že tam jezdili třeba i
0: jen tak
1: na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle to, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli jaký hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: Ale to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, to, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak vnořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: no, tak pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme do daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, no. Tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých No bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No spali jsme a měli jsme tam ještě děti, to byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkala, Ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta a ty tam viděli ty naše 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žigulíku a 2. až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty neteři mám neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jaký nová majitelka neteř udržuje nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jisti, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat. Jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako by vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tady ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí. Vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka. A dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný. Hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou. Co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře, zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Rostomilá, rostomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednom tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty.

Vítebské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně. A vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no. Od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvíce držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rosenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Rousseau. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke třetí hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle se boutrl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj. Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

December.